Ve vysílání Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. No a mnozí z vás řešíte samozřejmě problém, pokud nenabíjíte, s drahým benzínem a naftou. No a Krokodýl má opět pro vás hektolitry benzínu a nafty. Ano, opět budeme soutěžit, rozdávat a možná právě vy dotankujete do své nádrže úplně gratis. Laďte Krokodýla, vyplatí se to. Benzín nebo naftu gratis rozdává Krokodýl. Kde vám teď Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími. Novinka. Marek Ztracený. Originál.

spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

Pokud chcete pomoci vědcům z celé Evropy, stačí vyrazit do lesa a vyfotit mraveniště. Ano, na to koukneme teď tady u nás na Krokodýlu. Chodíte rádi do přírody? Chcete se při svých tourkách přírodou a výletech zábavnou formou zapojit do velkého vědeckého projektu, který aktuálně probíhá napříč celou Evropou? Tak monitorujte společně s vědci kupy lesních mravenců, které při svých cestách objevíte. Pokud byste chtěli, jenom fotíte a samozřejmě sbíráte informace, můžete, kouknit jinak na formulář, kde se máte přihlásit, případně na www.monitant.de. No a vůbec vyhledejte si to, případně vás to odkáže internet a pomůžete. Tak pokud to vyjde, budete báječní a my vám k tomu budeme hrát hit za hitem. Tady u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

ztracený, tak jsem tě v noci hledal v ulicích, ale já chtěl mít jenom v duši klid.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Zpřímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací prý.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

tam vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin a 30 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Společnost vám dělá Rádio Krokodýl i dnes v úterý 8. září ve druhý pracovní den 37. týdne. Dneska by měly být středem dění Mariany, protože právě ty dneska slaví svůj svátek. Co se týče dnešního dne, vypadá to na parádní léto, protože dnešní odpolední teploty jsou předpovídány poměrně dost vysoké, tak my jsme si zvykli, že letošní léto je takové trošku zvláštní. Až 32 dneska bude. A co se týče pranostik, teď se na to dívám, mně se líbí, jak to vychází z těch historických souvislostí. Jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá 4 neděle. Jiná praví, jaké počasí o Panně narození, o Panny Marie narození, takové bude dokonce 8 neděl. Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim. No tak sucha bylo už poměrně dost letos. Asi by to chtělo nějaké ty srážky. Ty by měly být ve druhé polovině týdne. Jinak třeba teď máme v centru Brna už 15 stupňů. Pokud si říkáte, na koho bychom si mohli připít, tak dneska třeba slaví narozeniny zpěvačka Pink. Ta slaví 47. A pokud v téhle chvíli vyrazíte už někam na silnice, tak nemáme hlášen žádný problém, který by vás snad měl brzdit. A pokud jste jiné jeho názoru, tak nám dejte vědět buď přes naši aplikaci, anebo přímo do linky řidičů. Katka už chystá zprávy na 6. hodinu. Přátelé, jdeme na to. Dobré ráno, dobrý den, ať se dneska daří.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. No.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:40, to byla Celeste Buckingham i Run, Run, Run. Pokud jste rychle spěchali nebo spěcháte, tak doufám, že to stihnete. Cokoliv chcete. Jak to dneska bude s počasím, bude opět krásné léto. Čeká se jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl slaví brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
0: Fandíme s vámi.
3: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Byla sex bomba od Toma Jonesa, tak by mě zajímalo v 5 hodin 59 minut, kdy Kace naposledy někdo řekl, že je sex bomba.
1: No, tak to fakt nevím.
0: Ale no tak, kotě, pochop se.
1: Moc brzo, nepamatuju si, ale jistě to bylo nedávno.
0: Včera, dobře. No. Přátelé, dobré ráno, dobrý den, máme úterý 8. září ze studia Rádia Krokodýl. Vám dobré ráno přeji, Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno přejeme. V brněnském Tyršově sadě se našly předválečné smaltované cedulky, i o tom ve zprávách.
0: Co si dáme po 6? Například Beberexa. Dáme taky Queeny. A třeba i kapitána Dema. Dnešní počasí stručně jasno a teploty až 32.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině našli dělníci při pracích na bezbariérovém vstupu do parku Tyršův sad. Pocházejí z let 1902 až 1922, kdy byla na místě parku botanická zahrada. Ručně psané cedulky převzal odbor památkové péče magistrátu.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: V Boskovicích budou od podzimu měřit rychlost aut úsekovým radarem. Testování ukázalo jednotky tisíc přestupků za měsíc. Některé vozy jely až 135 km v hodině v 50.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Ve Velkém Meziříčí bude od 15. do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník akce nabídne přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Slavnostní zahájení bude 17. září. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo senzačně bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou.
2: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdem zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne doprava ve Slatině na křižovatce ulic Tuřanka a Řípská. Zpomalení očekávejte před Brnem na D2 ze Slovenska, momentálně od 4. kilometru. A na Hodonínsku na výjezdu z Domanína na Těmice stojí porouchaný traktor. Dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilišár.
0: Kubo, děkujeme. Pozor taky na D1 ve směru od Prahy k Brnu. Na kilometru 166 havarovalo osobní auto, ale místo nehody je průjezdné bez výraznějších komplikací a bez zdržení.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Kolik bys řekla, že je let zpěvačce Pink? Dneska slaví narozeniny.
1: Já bych řekla, že může být o něco mladší než já, tak já nevím, 45.
0: 47.
1: Dobrý, tak ano. Jsme vrstevnice.
0: O 15 let mladší. Dobré ráno.
1: Jsem já.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: pojď sem.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: 6 hodin 9 minut tomu pojďme se podívat na historii, která se vztahuje k 8. září. Například v roce 1723 Alžběta Kristýna, manželka Karla VI. Byla korunována českou královnou. Její korunovace proběhla o 3 dny později než korunovace jejího manžela. V roce 1884 Antonín Dvořák zakoupil pro kostel ve Vysoké úplně nové varhany. Dneska budou slavit v Ostravě. V roce 1922 byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava. Původní název zněl SK Slezská Ostrava. V roce 1939 proběhla premiéra českého filmu Kristián režiséra Martina Frče s Oldřichem Novým v hlavní roli. Ještě jednou umění. 1951 v Brně se konala světová premiéra baletu Král Ječmínek na hudbu Karla Horkého. V roce 1967 v Praze byla zahájena stavba dálnice Praha-Bratislava. Zmíníme také rok 1972, kdy proběhla premiéra pohádkové filmové komedie o mladé čarodějnici Saxáně. Dívka na koštěti s Petrou Černockou v hlavní roli. Režisérem filmu byl samozřejmě pan Václav Vorlíček. Co stojí za zmínku ze světa? No, moc toho tady nemáme, ale můžeme určitě zmínit rok 1968, kdy Polák Richard Siviec se upálil na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa na Varšavském stadionu desetiletí. No a ještě taky, jak ten čas běží, už bych neřekl, že už to jsou 4 roky. V roce 2022 na zámku Balmoral ve Skotsku zemřela ve věku 96 let Alžběta II. Královna Spojeného království a zemí Commonwealthu. Kdo dneska slaví narozeniny, tak mám tady zpěvačku Pink, která právě dneska slaví 47. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek, tak je to Mariana. Jinak dnes je také Mezinárodní den gramotnosti. A co se týče pranostiky, tak za dřívějších dob až teď začínalo vinobraní, protože pana Marie na zasvěcený den zavádí dělníky do vinice ven. Někde už mají úplně víno sklizeno, někde samozřejmě ne. Pokud dneska vy třeba něco slavíte, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Queenie tady u nás na Radio Krokodýl v 6 hodin a 19 minut, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Krásné, sluné, teplé, letní. Teď máme kousek od Kyjova 18 stupňů, v Brně necelých 15, Vyškov, pravda, tam je chladno, tam jenom 12 stupňů, to se mé hlásí Břeclav. Ale odpoledne má být jasno, nebo skoro jasné, o teploty až 32 stupňů.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Prázdninová návštěvnost Zoo Brno letos meziročně mírně klesla. Přišlo do ní téměř 108 tisíc lidí, o 1500 méně než ve stejném období loňského roku. Důvodem poklesu byla především srpnová vedra. V Kladně hoří obchodní dům Lidl. Škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování. Na místo přijela česká technika kvůli rozebírání konstrukcí. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vláda schválila nařízení s termíny. Hokejová extraliga se v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí

0: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Vzhledem k tomu, co nám svítí na pumpách, myslím tím cena benzínu a nafty, tak je tahle soutěž, troufám si říct, velmi sledovaná.
2: Ano, včera jsem se kousla dortu, když jsem tankovala, opravdu.
1: Mně se líbí, jak jako někdo má k tomu přístup. Hele, mě nevadí, že ten benzín zdražuje, já tankuju pořád za 500, no jo, ale za těch 500 dojede
2: no,
1: jako...
2: máš toho míně, no.
1: Výrazně. Kdo pak u nás včera vyhrál, kdo pak se radoval a jak krásně se radoval?
3: Hladový oko svítí, jsem Eliška z Brna, vyhrávám benzín zadarmo a mám obrovskou, ale obrovskou radost a moc krát děkuju Rádiu Krokodýl.
1: To je hezké, jestli tak Eliška radovala.
2: Já Elišku chápu.
1: Jinak prosím vás, jak se k tomu dostat jednoduše? Stačí vychytat ten správný výherní song a tím dnešním je kdo?
2: Gary Halliwell a je to její song It's Raining Men. It's Raining Men.
1: Takže co dělat? Až tohle bude hrát, volejte Krokodýla 603 103 103. Pokud budete první, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne doprava ve Slatině na křižovatce ulic Tuřanka a Řípská. Zpomalení očekávejte před Brnem na D2 ze Slovenska, momentálně od 4. kilometru. A na Hodonínsku na výjezdu z Domanína na Těmice stojí porouchaný traktor, dejte tam pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než...

0: co jsou staří a vyfotili se, tak aby jsme to měli na památku.
1: Protože my byli tak hezký. Rádi my se fotíme.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Pohoda od kabátů tady u nás na Krokodýlu. Pohoda bude i dnešní počasí, bude krásné léto. I když máme tam zatím chladno ve Vyškově 12 stupňů, v Brně necelých 14, ale odpoledne se při skoro jasné nebo úplně jasné obloze čeká 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V brněnském Novém Lískovci včera začala stavba čtyřpodlažního parkovacího domu za víc než 126 milionů korun. Vznikne v místě stávajícího parkoviště mezi Svážnou Oblou a Jihlavskou ulicí. Otevřít by se měl příští rok, nabídne 294 míst. Na území Národního parku Šumava vnikají do půdy látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen. Napsal to včera na síti X poslanec Filip Turek, který tak už podruhé za večer změnil své vyjádření. Původně řekl, že na Šumavě uniká jedovatý plyn Iperit, později řekl, že uniká fosgen. Nejen svou politikou, ale i svým vzhledem poutal v posledních dnech pozornost americký prezident Donald Trump. V pátek v New Jersey překvapil nezvykle tmavou kšticí. Trumpův účes přitom mívá obvykle blond odstín, případně do oranžova. České basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Prohra pro ně byla nejvyšší v historii na velké světové scéně. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Slyšíš to, tati?
4: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
3: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
6: Fandíme s vámi.
7: Hůru Brno!
8: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
6: Fandíme s vámi.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 9 minut bude 7, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno a máme tady jednu výzvu. Soukromé lavičky, bedny s nářadím nebo dlažby mimo pronajatá hrobová místa musí z brněnských hřbitovů pryč. Správa hřbitovů města Brna vyzývá nájemce, aby je odstranili do 1. října. Poté je správa odstraní sama, náklady může naúčtovat nájemci. Lavičky pro návštěvníky bude na hřbitově umisťovat sama. Tak pokud jste si něco na hřbitov dotáhli, teď to prosím pěkně zase odtáhněte pryč.
1: Pokud jste tamhle dotáhli své blízké, tak ty tam nechte, prosím vás.
2: Ano,
1: dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Hit

0: Amanda Seyfried nás na rádiu Krokodýl dovedla až k 7. hodině ranní. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. V brněnské laboratoři unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7. hodině na Krokodýlu například Maroon 5 a Christina Aguilera. Mr. President. A taky dáme Miraj. Jako přesně minuta a bude 7 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Co dnešní počasí, tak to by mělo být krásné a letní, protože dneska se očekávají odpolední teploty při skoro jasné nebo úplně jasné obloze mezi 29 až 32 stupni. To pozítří už má být jenom 21, tedy o 10 stupňů méně.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V laboratoři ve Studentské ulici v Brně včera unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Likvidovali hasiči. Z budovy samovolně odešlo asi 150 lidí. Záchranáři měli v péči 2 pacienty. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku jde.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Obyvatelům obcí na Moravsko-Krumlovsku, které sužují dopravní uzavírky, přibyla další komplikace. Nově musí počítat s uzavřenou silnicí mezi Dobelicemi a Petrovicemi. Silničáři zároveň pracují i na mostku mezi Vémyslicemi a Dobelicemi. Britský král Karel III. Informoval vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny. Jejich pozice je podobná soukromým občanům s obchodními a charitativními zájmy. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry české tenistky by Sabalenková přišla o pozici světové jedničky. Zápas začne v 17:30.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích prozradí Jakub?
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Uspává se příjezd do Brna do Slatiny po Šlapanické ulici od Šlapanic. Zdržení narůstá také na křižovatce ulic Zvonařka a Dornych. V úseku téměř 5 kilometrů budete popojíždět na cestě ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim v Lipůvce. A silný provoz převážně v pravém pruhu je na D2 na cestě z Bratislavy od 4. kilometru na příjezdu do Brna. Pro rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Nepříjemnosti v Kuřimi na příjezdu od Tišnova, on je to v podstatě v Kuřimi těsně před tou světelnou křižovatkou, vlastně jedinou. Tam stojí porouchaná cisterna, nedá se tam projet, respektive tam se jezdí jenom kyvadlově a kolona je velmi dlouhá, začíná někde u Čebína u toho kruháče a zdržíte se v ní nějakých minimálně 15 minut.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 7. hodině ranní a během chvíle budeme hrát o rodinné vstupné na marmeládové slavnosti.
1: Nenechte si ujít soutěž s brněnským Hantecem, přejeme krásné ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká, tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut, tomu je tady Brněnské Hantec a dneska hrajeme o rodinné vstupné, tedy vstupenky pro 4 osoby, na marmeládové slavnosti a k tomu také marmeládu. Ty se budou konat v amfiteátru v Řečkovicích 13. září.
2: Jestli máte zájem, tak s námi právě teď můžete soutěžit na lince 603 103 103.
1: A na co se to dneska Žanek ptá?
3: Gometr, co to znamená, když někdo nechaluje gamply?
1: Ty chaluješ gamply?
2: Já chaluju.
1: Zeptali jsme se Brněnu, jestli ví, co to znamená nechálovat gample.
4: Někdo nejí houby.
5: Někdo něco nejí.
6: Hospoda, jídlo, restaurace.
7: Není to jedlo?
8: To nevím, halušky.
9: Chalka jídlo.
1: Tak bylo to tam poměrně dost značně. Radio Krokodýl, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Jirka u telefonu, všechny zdravím.
1: Dobrý den, Jirko, vy chalujete gample?
10: Já? No, přiznám se, že jenom některé jídla.
1: Jo, dobře, a co to teda znamená nechalovat gample?
10: Jako jíst houby.
1: No a
2: teď to dejte.
1: Nechálovat?
10: Jo, nechálovat, pardon, tak nejíst houby, tak.
3: Když někdo nechaluje gample, tak nejí houby.
1: Taková bedla. Pěkně usmažená, čerstvě,
10: no,
1: co?
10: No to jo, to můžu.
2: K snídani, to by se ti líbilo.
1: Ne, to já ne. Tak vy jste taky vyhrál něco na jídlo, k tomu marmeládu a taky vstupenky na marmeládové slavnosti. My gratulujeme.
2: Blahopřejeme.
10: Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Vaya con Dios, krokodýlu 7 hodin 18 minut, tomu dneska nás čeká krásný letní den, protože odpolední teploty při jasné nebo skoro jasné obloze by měly být mezi 29 až 32 stupni.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah fanoušky fotbalového klubu Zbrojovka Brno pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli. Výše škody zatím stanovena nebyla. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmu premiéra Babiše. Policie na západě Německa podnikla rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka, nikoho ale nezadržela. Další zásahy provedla policie i na jiných místech v zemi. Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na tenisovém US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili na newyorském betonu australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6-6-4. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník má.

0: marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Minuta bude 7:30 ráno. Na Krokodýlu věříme, že pomáhat opravdu má smysl. A tenhle týden někomu z vás nadělíme klimatizaci zadarmo.
2: Je to tak, společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci.
1: Každý měsíc, úplně celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Tak nám napište jeho příběh na mrkněte se na www.81pomaha.cz.
2: Ano, a tam můžete právě ten příběh napsat, napište tam taky svou mailovku, své jméno, pro koho byste chtěli tu klimatizaci zadarmo.
1: Tak mrkněte, napište a někomu udělejte radost.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Ucpává se příjezd do Brna do Slatiny po Šlapanické ulici od Šlapanic. Zdržení narůstá také na křižovatce ulic Zvonařka a Dornych. V úseku téměř 5 kilometrů budete popojíždět na cestě ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim v Lipůvce. A silný provoz převážně v pravém pruhu je na D2 na cestě z Bratislavy od 4. kilometru na příjezdu do Brna.
1: Velká kolona je od Těšnova na Kuřim, protože v Kuřim je překážel. Vypadá to, že už je odstraněná poruchaná cisterna, ale i tak se ve směru od Těšnova zdržíte nějakých 15 až 20 minut, což je teda celkem dost. Pozor taky dejte na Blanensku v Kunštátu, v Palackého ulici u křižovatky s ulicí za Lidokovem, tam se srazilo osobní auto s nákladním a blokován je jeden jízdní pruh.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl osmé jdeme za dětmi a do kuchyně.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč se musí jídlo nejdřív uvařit.
3: Kdyby nebyl teplý, tak oni by to snědli a mohli by se z toho udusit.
4: A si myslím, že

Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Krokodýlu dozněl 8 minut po půl osmé, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda má předpověď počasí.
0: Dneska bude hezky, teplo, slunečno. V Brně máme teda zatím necelých 15 stupňů. Vyškov hlásí necelých 13. Břeclav tam je necelých 12, ale odpoledne skoro jasno nebo úplné jasno a teploty poměrně vysoké, 32 stupňů se dnes očekává.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Prázdninová návštěvnost zoo Brno letos meziročně mírně klesla. Přišlo do ní téměř 108 tisíc lidí, o 1500 méně než ve stejném období loňského roku. Důvodem poklesu byla především srpnová vedra. V Kladně hoří obchodní dům Lidl. Škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu. Pokračuje dohašování. Na místo přijela těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. Zatím nejsou hlášení žádní zranění. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vláda schválila nařízení s termíny. Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
8: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
7: A až se setmí,
8: letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 8 hodin. Dobré ráno přejeme.
2: Pěkné ráno a víme, že vědci z Mendelovy univerzity v Brně testují nové způsoby, jak dlouhodobě uchovat různé odrůdy meruněk, broskvoní a kdouloní. Jejich vzorky zkoušejí uchovávat v laboratorních podmínkách i při velmi nízkých teplotách v kapalném dusíku. Důvodem je probíhající klimatická změna i současná hospodářská situace. Proto je podle vědců důležité hledat nové možnosti uchování rostlinného materiálu, které mohou být z dlouhodobého hlediska bezpečnější, levnější a méně náchylné na vnější podmínky prostředí. Ty máš s těmi vnějšími podmínkami to do své zkušenosti. Na jaře, myslím, vaše ovocné stromy zahříval vlastním tělem.
1: To je pravda, no. Zase zmrzlo všechno, nebyla ani jedna meruňka, ale jako to je úplně zbytečný, čemu se ti věci věnují. Protože uchovávání té meruněk je daleko lepší, když to vypálíš. Z toho meruňkovice.
2: Takhle to uchovávat.
1: No jak jinak?
2: Jednoduchý recept.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Verona Endless Day na rádiu Krokodýl 2,5 minuty před 8 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
6: Rádio Krokodýl.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
0: Za minutu bude 8 hodin, na Krokodýlu jsou nachystané zprávy. Nachystala je Katka, dobré ráno.
10: Dobré ráno, v brněnském Tyršově sadě se našly předválečné smaltované cedulky, podrobnosti za chvíli.
0: Po 8.

0: Dneska bude teplo, odpolední teploty se čekají až k 32 stupňům, má být jasno.
1: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině našli dělníci při pracích na bezbariérovém vstupu do parku Tyršův sad. Pocházejí z let 1902 až 1922, kdy byla na místě parku botanická zahrada. Ručně psané cedulky převzal odbor památkové péče magistrátu.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
3: V Boskovicích budou od podzimu měřit rychlost aut úsekovým radarem. Testování ukázalo jednotky tisíc přestupků za měsíc. Některé vozy jely až 135 km v hodině v 50.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
3: Ve Velkém Meziříčí bude od 15. do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník akce nabídne přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Slavnostní zahájení bude 17. září. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo senzačně bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni krokodýl

0: Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme plné silnice, slovo má Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na dopravní nehodu na Svatoplukově ulici do Židenic u Rokytovy. Postojíte si z obou stran. Celkově počítejte kvůli ranní špičce se zdržením například na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici. Ucpaná je Žabovřeská na úrovni Pisárek směr D1. V centrální části si postojíte například na Kolišti. 4,5-kilometrová souvislá kolona se táhne na hlavním tahu ze Svitav na Brno před Lipůvkou. A na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy od Tišnova blokuje provoz poruchaná cisterna. Počítejte tam se zdržením v koloně. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Jakub Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině raní a máme tady peníze.
1: Nám se tady válí takových peněz, jenom je sebrat. 119 550 korun za odhalení našeho krokodýlího zvuku a další šance tipnout si už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 10,5 minuty po 8 hodině musím konstatovat, paní Katkojová, je to na vás.
2: Paní Katkojová říká, teď můžete volat 603 103 103. No a máme tady 119 550 korun a to už stojí za to zavolat krokodýla.
1: Kdo pak volá? Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, Markéta.
1: Ahoj, Markéto. Markéta se tetelí nepse dovolala jako první. Markéto, co tady máme za ten zvuk?
3: No, já už nad tím přemýšlím dlouho.
1: Mm-hmm, no
3: nějaký typ, už několik typů tady padlo.
1: No, za ty skoro dva roky dost.
3: No, přesně.
1: Takže?
3: Takže přemýšlela jsem, že by to mohlo být otvírání toho plastového deklu, jak je ten del s tou barvou. Víte, co myslím?
1: Jo, jasně, donesu si domů barvu a je takový to velký víko, tak to odklopení toho víka. Dobře, jdem teda odevřít tu barvu. To by mě zajímalo.
2: Taky by to mohlo.
1: Co na to řekne arbitr? Tady je jeho odpověď.
2: A říká zase ne.
1: Barva to není, Markéto. Díky, zatím.
3: Ahoj.
2: Krásný
3: ahoj.
2: Den.
4: Kup ty nejlevnější okapy. Stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
7: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Farben Baby Goodbye na Krokodýlu 19 minut po 8 hodině raní. Jak to vypadá venku? Hezky a bude ještě hezčejc, bych řekl. Samozřejmě větší teplo. Teď máme v centru Brna nějaký 16,5 stupně, Vyškov hlásí necelých 15, Břeclav 13. Dívám se, že jedna přehánka teď tady jde úplně na jihu. Hrušovary nad Vyžovkou, tam teď drobně prší a za chvilku bude drobně pršet v Mikulově, ale to bude pro dnešek všechno. Mělo by to být dále úplně bez deště, skoro jasno nebo úplně jasno a odpolední teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V brněnském Novém Lískovci včera začala stavba 4podlažního parkovacího domu za víc než 126 milionů korun. Vznikne v místě stávajícího parkoviště mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí. Otevřít by se měl příští rok a nabídne 294 míst. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen. Napsal to včera na síti X poslanec Filip Turek, který tak už podruhé za večer změnil své vyjádření. Původně řekl, že na Šumavě uniká jedovatý plyn Iperit, později řekl, že uniká fosgen. Nejen svou politikou, ale i svým vzhledem poutal v posledních dnech pozornost americký prezident Donald Trump. V pátek v New Jersey překvapil nezvykle tmavou kšticí. Trumpův účes přitom mívá obvykle blond odstín, případně je do oranžova. Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na tenisovém US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili na newyorském betonu australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6-6-4. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí

0: Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
1: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.

0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: for another.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
2: Ano, každý den u nás vyhráváte benzín zadarmo a moc se mi líbí, když se radujete, když vyhrajete. Třeba včera se Eliška krásně radovala.
3: Hladový oko svítí, jsem Eliška z Brna, vyhrávám benzín zadarmo a mám obrovskou, ale obrovskou radost a moc krát děkuju Rádiu Krokodýl.
4: No vy se můžete i dneska radovat stejně jako Eliška, když jako první vychytáte výherní hit, kterým je Gary Halliwell, It's Raining Man. It's Raining Man.
2: Když se rozezní tahle písnička, chce to volat Krokodýla 600 300 303, pokud budete první,
5: tak je to vaše.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme se podívat na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na dopravní nehodu na Svatoplukově ulici do Židenic u Rokytovy. Postojíte si z obou stran. Celkově počítejte kvůli ranní špičce se zdržením například na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici. Ucpaná je Žabovřeská na úrovni Pisárek směr D1. V centrální části si postojíte například na Kolišti. 4,5-kilometrová souvislá kolona se táhne na hlavním tahu ze Svitav na Brno před Lipůvkou. A na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy od Tišnova blokuje provoz porouchaná cisterna. Počítejte tam se zdržením v koloně.
2: Kuba, děkujeme. Ještě jenom doupřesním, v Kuřimi už ta cisterna byla asi odtažená, protože zdržení tam teďka v téhle chvíli do nějakých 10 minut. A kolem Holubic teda vidím, že tam se stojí skoro ve dvou pruzích a tam je to na nějakých 10-12 minut zdržení.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
7: No je to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Finální odpočítávání za námi, před námi teď 6 minut po půl deváté, pohled za dětmi.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, komu se říká padavka.
3: Pořád jenom padá. Protože může ukrouznout a skutálí se na schodech až do popelnice.
4: Třeba se bude houpat a spadne a ten padák se zavěsí a on v klidu může dopadnout na zem.
5: Může být nahulatej.
6: Že může spadnout z okna.
7: A když on bude sedět na záchodě, spadne tu záchodě.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Až si budete hledat, co to ten krokodýl hrál, a budete si říkat, to si chci pustit doma. Z nás to je Shakira a jmenuje se to Die Die. 4,5 minuty a bude 9:15 na krokodýlu. V téhle chvíli Katka přichystala stručné zprávy.
1: A ten doma předpověď počasí.
0: Jak máme venku, hezky tam máme. I když drobná přehánka teď v Mikulově, za chvilku spadne pár kapek v Břeclavi, ale není to nic velkého. Teplota nám stoupá, v Brně už máme 19 stupňů, Vyškov hlásí 18, Jihlava, tam je stále chladno, tam je jenom 11 stupňů, ale odpoledne to bude opět krásné letní. Při jasné až skoro jasné obloze se čeká 29 až 32 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah fanoušky fotbalového klubu Zbrojovka Brno pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli. Výše škody zatím stanovena nebyla. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaně na Chomutovsku. Museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnika, kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé jedné polské vsi. Spolu se starou komodou vyhodili i několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující 1 000 000 korun. Ztrátu nahlásili policistům, kterým se podařilo úspory vystopovat a zachránit. Ode dneška do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou nechybí pražská Slavia. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další čeští zástupci. Pohár obhajuje vítěz posledních dvou ročníků Paris Saint-Germain. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
5: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
6: Vaše město Brno.
7: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Rádio Krokodýl.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 9. Nevím, jak to máte vy, jak když nestihnu městskou hromadnou, tak si sednu nebo opřu a čekám na další spoj, ale každý to má jinak. Jak to někteří mají, to nám teď řekne mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům, do studia Rádia Krokodýl. Vandalismus může mít pro pachatele vážnější důsledky, než si možná často sami uvědomují. V neděli večer jeli strážníci do Tuřan, kde je svědek přivedl k 21-letému muži sedícímu na lavičce u rozbitého přístřešku autobusové zastávky. Mírně krvácel ze hřbetu ruky a přiznal se, že rozbil podsvícené reklamní tabule. Udělal to prý kvůli tomu, že nestihl autobus. Mladý muž byl očividně opilý a dechová zkouška přinesla výsledek přes 2,3 promile alkoholu. Hlídka městské policie podle dřívejších zkušeností předpokládala, že výše škody dosáhne minimálně 10 000 korun. Přivolala proto státní kolegy a ti si muže převzali jako podezřelého z trestného činu. Za poškození cizí věci mu tedy hrozí i roční vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme, tolik mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Tak tohle byly Sugar Babes tady u nás na Radiu Krokodýl. Dovedli nás až k 9. hodině, ta tady bude za 2,5 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
1: Rádio Krokodýl. Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 20 vteřin schází do 9. hodiny raní, máme úterý 8. září ze studia Radia Krokodýl. Vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
6: A Tonda Kala, pěkný den. V brněnské laboratoři unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky, podrobnosti ve zprávách.
0: Po 9. budou 90, tedy muzika z 90. let, jako třeba John Cicada. Shania Twain. A taky bude Petr Muk.
7: Ty tančíš sama.
0: Jak to dneska vypadá s počasím? Krásně, venka bude parádně, jasno nebo skoro jasno a teploty až 32 stupňů.
8: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: 9, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: V laboratoři ve Studentské ulici v Brně včera unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Likvidovali je hasiči. Z budovy samovolně odešlo asi 150 lidí. Záchranáři měli v péči 2 pacienty. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku jde. Prázdninová návštěvnost Zoo Brno letos meziročně mírně klesla. Přišlo do ní téměř 108 tisíc lidí, o 1500 méně než ve stejném období loni. Důvodem poklesu byla především srpnová vedra.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
6: Obyvatelům obcí na Moravsko-Krumlovsku, které sužují dopravní uzavírky, přibyla další komplikace. Nově musí počítat s uzavřenou silnicí mezi Dobelicemi a Petrovicemi. Silničáři zároveň pracují i na mostku mezi Vémyslicemi a Dobelicemi. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry české tenistky by Sabalenková přišla o pozici světové jedničky. Zápas startuje v 17:30.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Jakub.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Kněžnické ulici u křižovatky s Veslařskou do centra se srazila 3 osobní auta. Kolona má přes 2 kilometry. Bouralo se také na opuštěné ulici na cestě do Černovic u Trnité. Postojíte si v koloně od výstaviště a v protisměru od Olomoucké. Kvůli ranní špičce zůstává zdržení i v centrální části města. Silný provoz je v obou směrech na dálnici D1 v okolí Brna před 96. jedoucím kilometrem. A v úseku 2 kilometrů čekejte zdržení na příjezdu do Kuřimi na cestě od Čebína. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tak co, už se to u vás doma zaběhlo, ten nový školní rok?
1: Zaběhlo a taky máme prvního maroda.
0: Ale kdo pak je nemocinkanej?
1: Manžel je nemocinkanej.
0: Manžel, rýmečka. Potřebuje se vypotit, odpočinout si. Tak ho pozdravuj, abych se s ním vypotit.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte? 10 korun. Let's go, girls.

0: krásné, dlouhé, otevřené vokály. Jo, to byl Petr Muka, jeho Tančíš sama na krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.
0: Kdokoliv z vás, odkudkoliv, si může klíďo píďo napsat na naši mailovou adresu program@krokodil.cz a objednat si hit vašeho života. Dneska napsala Kristýna, která píše, že by chtěla něco veselého, šťastného, nejlépe Pharrella Williamse Happy, protože zatím se jí, jejímu manželovi a dětem nedaří dostat do toho školního tempa a rytmu. Tak prosím vás, buďte šťastní, ať to konečně jde.
1: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pojďme se podívat, milí krokodilové, na propojení Brna se Znojmem. Jaké propojení? Znojmo chce přímé vlakové spojení s Brnem. Zastupitelé proto chtějí vyzvat ministra dopravy Ivana Bednárika, aby stát zařadil stavbu mezi prioritní strategické projekty. Obě města, tedy Brno a Znojmo, dělí zhruba nějakých 70 kilometrů, ale cesta vlakem z přestupy teď trvá něco přes 2 hodiny, což je fakt hodně. Nová trať by mohla zkrátit na zhruba nějakých 25 minut. Je teda bohužel pravda, že stát chce kvůli nedostatku peněz upřednostnit jiné strategické projekty. Tak uvidíme, jak nám to vlastně celé dopadne, ale spojení vlakové s Znojma s Brnem, kdybyste to měli jezdit za nějakých 25 minut, byla by to paráda. Tak uvidíme, budeme to sledovat a samozřejmě informovat, co je nového. Další 90ky připraveny. Gigi D'Agostino, Can't Move, jejich Give It Up. Bude také Mike Oldfield a taky už pro vás chystáme hit v jedné sekundě. Z Krokodýla pěkné dopoledne.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
4: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek.

0: a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Izomat stavebniny.
10: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
11: Stačí si vybrat.
10: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
11: Izomat.cz.
12: Je dobré mít své jistoty.
13: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
14: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Mike Oldfield a Mick Reilly za námi. Před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je dneska z roku 2011. Když ho uhodnete, získáte rodinné vstupné, tedy 4 vstupenky na marmeladové slavnosti. A k tomu i marmeládu. Ty se budou konat v amfiteátru v Řečkovicích, a to teď v neděli 13. září. Telefonní linka je připravená 603 103 103. A hit v jedné sekundě zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: Pak to pokračuje. Dáme si tu písničku celou, uvidíme, jestli to někdo uhodne nebo ne. Telefon nám zvoní. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Šárka u telefonu.
2: Dobrý den, Šárko, co právě děláte?
4: Prosím vás, teď momentálně jsem dopila kávu, odpočívám, protože děti jsou ve škole. Mám volno.
2: Jste si oddychla, víte?
4: Ano.
2: Děti, kolik jich máte, že jsou všechny ve škole?
4: Dvě.
2: A už
4: dva kluky.
2: A věk, jestli se můžu zeptat?
4: Určitě, 13 a 7.
2: Jejky, 13 a 7. Tak mlátí to s něma doma hodně?
4: Ano.
2: Vím, o čem mluvíte, vůbec to nemusíme rozvádět. Písničku jste poznala?
4: Já si myslím, že je to Alvaro Soler.
2: Alvaro Soler? Tak ten to není. Jakože hodně daleko. Tak ať se vám daří, mějte se moc pěkně.
4: Děkuju.
2: Naschledanou. Tak jsem si říkal, že udělám někomu radost. Dám takhle 4 vstupenky na marmeládové slavnosti. Ono to nevyšlo, vyjde to teď? Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Kdo pak tam?
5: Petr.
2: Dobrý den, Petře, vy jste poznal tu písničku?
5: Já si myslím, že to je Jennifer Lopez.
2: No a já si to myslím taky. Na tanečním parketě. Kdy jste byl vy naposledy na tanečním parketě?
5: No, to bude nějaký měsíc. Na čarodějnicích.
2: Jo, no, tak to je duben, ale tak jako to taky se počítá. Každopádně jste uhodl, takže jdete na marmeládové slavnosti. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se zatím. Naschranou.
5: Naschranou, děkuju.
2: Jennifer Lopez on the floor. Hit z roku 2011, to byl ten dnešní hit v jedné sekundě. Vám všem pěkné dopoledne.

0: tanečním parketě jsme pobyli s Jennifer Lopez, nebo taky J. Love, jak si říká. Další devadesátky jsou připraveny do desáté, dáme například Sophie B. Hawkins. Dáme také Bloodhound Gang. A budou i Ace of Base. Mariany dneska slaví svátek Krokodýl, gratuluje.
1: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
3: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
4: www.baštírna.cz. Mňam.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
11: Aktuálně z Brna.
12: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
11: Vaše město Brno.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej a chodnej
14: mňam. Rádio Krokodýl 99.

0: filmu podívali až do roku 1994, to byla poslední 90. po deváté. Bude 10 přesně za 3 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Šocí. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
4: Rádio Krokodýl.
6: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion.
8: Fandíme s vámi.
9: Rádio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté to budou David Guetta, tedy Swim Satous and Die. Vanessa May. A dáme i Jelena.
11: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už máme 23 stupňů, 22 ve Vyškově, 23 je dokonce i v Břeclavi. Znojmo hlásí 19 stupňů a Žďár nad Sázavou stupňů 20. Dnešní odpolední teploty budou opět velmi příjemné. Mělo by nás dneska v podstatě potkat krásné léto. Má být jasno nebo skoro jasno a teploty 29 až 32 stupňů.
12: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
13: Přeji pěkný den.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
13: Dopravní podnik města Brna novou kampaní upozorňuje na nevhodné chování v městské hromadné dopravě. Jídlo, hlasité telefonování, hudba puštěná na hlas nebo objemné batohy na zádech. Kampaň Šalina je pro všechny. Odstartovala již včera a prostřednictvím 4 krátkých videí ukáže, jak by cestování městskou hromadnou dopravou vypadalo, kdyby se takto choval každý. Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl to včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Nejméně 2 lidé přišli o život a dalších 10 vyvázlo se zraněním. Nové útoky za použití dronů a raket následují poté, co vypršelo třídenní příměří vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Čínská teniska Cheng Qinwen prošla na US Open z kvalifikace už do čtvrtfinále. Olympijská šampionka z Paříže, jež po loňské operaci lokte vypadla z první stovky žebříčku, porazila ve včerejším osmifinále 7-5-6-3 bývalou vítězku turnaje Igu Świątekovou z Polska.
14: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
1: Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
15: Dopravní servis
2: Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba. Jak to tam vypadá?
8: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehodu policisté došetřují na Kněžické ulici na cestě od Bystrce k Žabovřecké ulici u sjezdu na Veslařskou. Očekávejte tam zhruba kilometrovou kolonu. V křižovatce ulicí Jihlavská a Akademická narazilo osobní auto do semaforu. Na Brněnsku v Modřicích na Chrlické ulici se srazilo osobní auto s nákladním. A pozor dejte na dálnici D1 v okolí Brna. Silný provoz zůstává tradičně před 96. kilometrem v obou směrech a do 5 minut si postojíte na cestě z Prahy do Brna u exitu 178 na Ostrovačice. Pro Rádio Krokodýl z Glová asistánce Jakub Tylšár.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
15: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
4: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 3:10 a vy jste s krokodýlem. Předpokládám, že víte, že u nás můžete vyhrát benzín za jeden jediný telefon, když budete dobře poslouchat. Jak to jde dohromady? Katka to vysvětlí během chvilky. Přeju hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: On. Byla se mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Zrovna včera jsem byla tankovat a přiznám se, že se mi udělalo mírně nevolno při pohledu na stoupající ceny pohonných hmot, ale pozor, přátelé, Krokodýl vám stále tankuje gratis. Stačí jako včera vychytat výherní hit, tak jako Eliška.
2: Super! Hladový oko svítí, jsem Eliška z Brna, vyhrávám benzín zadarmo a mám obrovskou, ale obrovskou radost a moc krát děkuju Rádiu Krokodýl.
1: No, abyste měli taky obrovskou radost a mohli juchat stejně jako Eliška, tak si dneska máte pohlídat Gary Halliwell, It's Raining Man. It's Raining Man. Až tady dnes zazní tento hit úplně celý, voláte Krokodýla 603 103 103 a vyhráváte benzín nebo naftu gratis, držím palec.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
9: Aktuálně z Brna.
10: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
11: Vaše město Brno.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
14: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz.

0: Domov na prvním místě.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: Face ID mě nepoznává, pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud máte i v tropických dnech chuť na těžší jídla, v brněnské restauraci U Čápa si dneska užijete. Můžete si totiž objednat držťkovou polévku z hlívy ústřičné a k tomu pečeného moravského vrabce, bílé kysené zelí a houskový knedlík s vídeňskou cibulkou. To vše za 169 korun. Vybrali jste si, tak vám krokodýl přeje dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Ano, Krokodýl je rádio, které pomáhá těm, kteří to skutečně potřebují. No a tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to tedy každý měsíc celý rok. Máme tím pádem 12 klimatizací. Tak jestli znáte někoho, komu jedna z nich opravdu pomůže, tak nám napište. Mrkněte na www.81pomáha.cz. Tam se přihlašte a napište příběh o člověku, kterému chcete pomoci. Ideálně hned teď.
2: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
3: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
4: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
5: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
6: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
5: A až se setmí,
6: letní kino přímo v amfiteátru.
5: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Ay. Fonzie. Tiguá.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. Tak tahle hudba vás určitě nenechá v klidu, stejně jako mě a Míšu. Ahoj, vítám tě, hezké ahoj. Dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Vyhodili starý nábytek i s životními úsporami. Více o tom už ve zprávách.
0: Je to neuvěřitelné, ale i to ale může stalo stát.
2: Se. Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Rádio Krokodýl. Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Ed Sheeran. Dáme si Green Day. A bude Eva Farná. Za půl minuty bude 11.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nás čekají tropy, bude jasno nebo jen malá oblačnost a teploty vystřelí až k 32 stupňům.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sestavovat roboty nebo učit se programovat budou od letošního září děti navštěvující brněnskou robotárnu v Novém zázemí. Z nevyhovujících prostor v Sokolské ulici se pobočka střediska volného času Helce Letka přestěhovala do zmodernizovaných prostor v Kounicově ulici. Úpravy vyšly na téměř 39 milionů korun. Pásku při otevření robotárny přestřihl robot Láďa. Policisté dnes ráno kvůli anonymní výhrušce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Hasiči postavili stany pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kinolog se psem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé polské vsi Uštětína, kteří spolu se starou komodou vyhodili i několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující milion korun. Když si to uvědomili, byla už komoda a spolu s ní i peníze z přístřešku pro odpadové kontejnery pryč. Ztrátu nahlásili policistům, kterým se podařilo úspory vystopovat a zachránit. Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková vyzdvihla po vyřazení svého týmu v základní skupině mistrovství světa obrovskou bojovnost a soudržnost bez podkošových opor Emy Čechové a Julie Reisingerové v těžké skupině D skončili bez výhry a na turnaji obsadili 15. místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Máme taky informace pro šoféry, přináší je Kuba.
8: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na příjezdu do Popůvek od Bystrce na Staré dálnici došlo k nehodě osobního vozidla s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky. V Brně v Hradecké ulici do centra dejte pozor na nepojízdnou dodávku v jízdním pruhu. Omezený provoz po nehodě je v centru na kolišti u Milady Horákové. Doprava tam zpomaluje. Převážně kamiony zpomalují na příjezdu do Brna po bratislavské D2 momentálně od 6. kilometru. A místy se vnější provoz řidiči hlásí také z D1, konkrétně na příjezdu do Brna ze Vyškova od exitu 210 na Holubice. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Koptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: minuty po 11. Krásné dopoledne přeje Katka Horáková. No a chystám tady pro vás už vstupenky do divadla. Budeme soutěžit s Krokodýlem Cestovatelem a hádat budeme název krásného brněnského lomu. Tak si to nenechte ujít, držte se nás.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup. Muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: cestovatel.
1: 11 hodin, 21 minut, telefony do ruky, přátelé, a jdeme soutěžit na lince 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky, a to konkrétně na představení Šašek a syn. Hrát se bude 16. září od 19 hodin a ty lupeny budou vaše, když se teď dovoláte do studia a odhalíte, na co že se dneska ptám. Tak tedy, vydáme se dnes ke krásnému lomu v Brně. Nachází se na brněnských Hádech a nese název po jednom ženském křestním jméně. Tento lom je oblíbený i mezi brněnskými nudisty a naturisty. Jedná se o přírodní rezervaci a jezírko je vidět z okolních vyhlídek a vede kolem něj naučná stezka, která se věnuje historii kopce a dalším zajímavostem. Tak jak se ten lom asi jmenuje, budu se ptát koho pak. Hezké dopoledne, Katka.
2: Dobrý den, Katka.
1: Katko, tak já vás zdravím, krásné úterý přeju. Slyšela jste nápovědy, víte, jak se ano, ten lom jmenuje?
2: A řekla bych, že je to Růženin lom.
1: Říkáte to naprosto správně. Škoda, když jsme tady dvě Katky, že to není Katčin lom.
2: To je pravda.
1: Tak si ho můžeme soukromně, když tak přejmenovat. Každopádně pro vás to znamená, že Růženin lom vám vyhrál dvě vstupenky do divadla, tak doufám, že si to hezky užijete.
2: Tak děkuji vám.
1: Tak zůstaňte na telefonu a mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
7: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
8: www.baštírna.cz. Mňam.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno.

0: koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

minuty po půl dvanácté, ladíte Krokodýla, tohle je kapela Krištof, před námi DJ Bobo a taky Keša. No a pokud se mrkneme na to, co je nového tady u nás v Brně a na Jižní Moravě, tak se nás držte, hezké úterní dopoledne mějte s Krokodýlem.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Wake up.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že policie, a to nejen jihomoravská, zítra zamíří na hranice se Slovenskem. Od rána se totiž v oblasti státní hranice uskuteční 24-hodinové cvičení policistů ke znovu zavedení hraničních kontrol. Cvičení bude probíhat v celé délce státní hranice se Slovenskem, která měří 251 kilometrů a je na ní 27 bývalých hraničních přechodů. Na Mátkově bude cvičení probíhat taky v úseku takzvané zelené státní hranice či na železničních přechodech. Jestli vás zajímá, zda se to dotkne i řidičů, tak ano, dotkne. V místech hraničních přechodů bude policie na Mátkově kontrolovat na naše území vstupující vozidla a jejich osádky. Nepředpokládá se však s tím spojená dopravní komplikace. Do cvičení se jinak zapojí víc než 600 policistů a to cvičení skončí ve čtvrtek v 7 ráno a v následujících několika málo týdnech jej bude policie vyhodnocovat. Tak teď už víte, co se chystá. Jsme Krokodýl, díky, že jste s námi.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Přiblížila se 12. hodina, vyladíte krokodýle. Krásné poledne vám přeje Katka, se mnou už taky Míša. Ahoj, hezké poledne.
1: Ahoj, pěkné poledne. Z muzea ve Francii někdo ukradl 4 díla. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z krokodýle, tedy svým. Těšte se na Aerosmith. Nabídneme činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. Za 2 minuty bude přesně 12 hodin.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska má být jednoduše jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické až kolem 32 stupňů.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Při stavbě bezbariérové plošiny u vstupu do Tyršova skladu v Botanické ulici narazili dělníci na pozůstatky dávné minulosti. Archeologové objevili 2 hroby, lidské kosterní pozůstatky, pískovcový náhrobek i smaltované cedulky z někdejší botanické zahrady. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od zítřejšího rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně 4 umělecká díla. Bezpečnostní kamery v noci na dnešek zachytily 2 lupiče, jak obrazy odřezávají. Jedno z ukradených děl na útěku upustili. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na 9 milionů eur. Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech.
3: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni krokodýl.

0: krokodýl.
1: Pěkné poledne taky vám všem za volant. Aktuálně pozor v Brně na příjezdu do Popůvek směrem od Bystrce. Na staré dálnici došlo k havárii osobního auta s nákladňákem. Na místě zasahují záchranné složky tak velmi opatrně. Dále na Břeclavsku na výjezdu z Morkůvek do Brumovic se převrátil vlek z nákladního auta, tak tady počítejte s omezením. Opatrní buďte taky na dálnicích. D2 na 8. kilometru ve směru z Brna na Bratislavu se srazilo osobní auto s motorkou a blokovaný jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. A na D1 na 209. kilometru ve směru z Vyškova na Brno stojí odstavená 3 nákladní auta, navíc došlo k úniku oleje, tak i tady velký pozor, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Byla 12. Krásné úterní poledne, přeje z Krokodýla Katka Horáková. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Zdravíme všechny Mariany, které dneska mají svátek, tak všechno nejlepší.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku. I could stay.

0: říkal hrůza zakázané uvolnění a teď jdeme do ulic.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ano, jdeme za našimi nejmenšími posluchači Krokodýla, jsme v Řečkovicích ve školce a ptáme se, proč je musíme učit psát?
2: Aby se nám nesmály děti.
3: Protože aby jsme si mohli číst knihy.
4: Abychom mohli psát do rodičů a knihy, která je prázdná, abychom tam mohli napsat svoje bílé pohádky.
5: Kdyby rodiče se nenaučili psát, tak by dítě nemohlo některý písmena umět.
6: Aby jsme mamince mohli posílat dopisy nebo tátovi.
0: Proč se musíme učit psát? Na to jsme se ptali našich zlatíček.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
7: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
8: Vážně?
7: Jasně, dej na mě.
9: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
10: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
12: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také navlískaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
13: Izomat stavebniny.
14: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
15: Stačí si vybrat.
14: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
15: Izomat.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Titon.
17: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
18: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Jmenuji se Zdeněk Matějka, jsem starostou obce Nový Přerov a máme vydané opatření obecné povahy, zákaz používání pitné vody z vodovodu pro potřebu zalévání a mytí automobilů, napouštění bazénů a můžeme používat vodu pouze pro osobní potřebu a hygienickým účelům.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Pietr Radeček. Krokodýl, víme, co se děje.
1: Krokodýl na kolech. Krokodýl na kolech.
0: Pokud si říkáte, že je problém zaparkovat Brně, tak mám pro vás dobrou zprávu, hlavně pro obyvatele městské části Nový Lískovec, protože tam začala stavba parkovacího domu a vznikne tam 300 nových parkovacích míst. A pokud si říkáte, kde, tak to bude mezi Svážnou, Oblou a Jelavskou ulicí. Tak to je dobrá zpráva pro Nový Lískovec v Brně.
1: Krokodýl na kolech.
2: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. Hellendoron.cz/Vyškov.
3: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
5: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
6: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej, ochotnej,
8: mňam, mňam. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krásný zbytek léta, dneska na jižní Moravě teploty kolem 30 stupňů. Jak to bude vypadat s počasím dál, prozradím. No a Míša Kupská prozradí, co nás čeká ve zprávách.
1: Ano, ano, určitě něco zajímavého na víkend. Zoo Brno zve na festival smečky. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
2: Radio Krokodýl.
5: Aktuálně z Brna.
6: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Vaše město Brno.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 13. hodině Fun We Are Young. Emma Bunton. Jonas Jimandreže. 13 hodin.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě dneska teploty kolem 30 stupňů. Zítra se nám zatáhne obloha, na jižní Moravě i déšť. Teploty kolem 27 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zoo Brno nabídne od tohoto pátku do neděle 3 dny plné zvířat, přírody, poznání i zábavy. Více už tiskový mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
9: Srdečně zvu všechny posluchače Rádia Krokodýl na festival smečky, který proběhne už tento víkend od 11. do 13. září. Čekají vás tématická stanoviště, zajímavé stánky našich partnerů, ať už to bude Instant a Planetárium Brno, Technické muzeum Brno nebo třeba Haribo a také klasická komikovaná krmení a setkání. Každý den pak vyjdeme už ve skupině zvířat. V pátek to bude den stáda, sobota den hejna a v neděli samotný den smečky. Tak přijďte k nám do Zoo Brno, bude to stát za to.
1: Tolik z brněnské zoo. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. Bitva o Grónsko eskaluje, zatímco americký prezident Donald Trump dlouhodobě prosazuje, aby ostrov připadl Spojeným státům. Evropská unie nabízí ostrovu větší finanční pomoc a utužuje tak vzájemné vztahy. Na 7 stadionech začne zítra nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na třetí celkový triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, komplikace hlavně na D2 kolem Brna. Na 10. kilometru směrem od Bratislavy se srazilo nákladní auto s obytným vozem a blokovaný je jeden jízdní pruh. O jenom kousek dál na 9.5 kilometru se srazila dvě osobní auta, ta stojí na krajnici. No a v opačném směru na 8. kilometru D2 z Brna na Bratislavu je nehoda auta s motorkou, také blokuje jeden jízdní pruh. Dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Radost a moc krát děkuju Rádiu Krokodýl.
1: Rádi vám děláme radost. Další benzín za hit od Jerry Halliwell. Tohle uslyšíte, tankujeme zadarmo.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
4: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Starobrno Ignis Blumensis. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
2: Radio Krokodýl.
7: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Slyšíš to, tati?
15: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
14: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
2: Je dobré být spolu.
19: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: divou Kim byl plakala, jsme Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Krokodýláci, tak Brno má novou arénu a vy můžete být mezi prvními, kteří se podívají dovnitř. Už 26. a 27. září přichází víkend s tý arénou. Čeká vás nabitý program, známý interpreti, skvělé jídlo, zábava pro děti i dospělé a hlavně prohlídky úplně nové tý arény. Míst je ale tedy těch počet omezený, takže se nezapomeňte předem registrovat. Odkaz najdete na Facebooku tý arény. Poslední zářijový víkend se prostě jde do nové tý arény. No a na místě vás bude čekat i živé vysílání Rádia Krokodýl. Těšíme se na vás!

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: 119 000 korun za záhadný krokodýlí zvuk, jste připraveni, to je on. Ptáme se, co to je, můžete volat studio 603 103 103, jeden z vás dostane šanci tipnout si vyhrát velké peníze. Tady je Radio Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Ahoj, já jsem Honza, volám z Brna.
1: Nazdar Honzíku, peníze jsou tady, chceme slyšet správný tip, co to je?
2: Já si myslím, že by to mohlo být lámání chleba, trhání jakoby.
1: Zvuk vzniká teda lámáním chleba, trháním, jak říkáš, jo? Co na to arbitra? Je to lámání, trhání chleba? Ani tohle to není, jaj. Budeme navyšovat bank, tak si budeme lámat dál hlavu, co to může být. Děkujeme za zavolání, ahoj.
2: A děkuji, ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
6: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
7: www.baštírna.cz. Mňam.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
9: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Možná by se tam mohlo zpívat taky Brno. Ano, čerstvé zprávy, krokodýl, víme, co se děje. Míša Kupská to sleduje, vítej.
1: Ano, vítám a přeji pěkné odpoledne. Muž na Brněnsku chtěl ujet policii na koni. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, Ocelové magnolie, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Unikát nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Radio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
6: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
5: Fandíme s vámi.
7: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině s Krokodýlem Michal Šulcem. Bude šer. Je tady druhá hodina odpolední.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes teploty kolem 30 stupňů Celsia, skoro jasná obloha na Jižní Moravě, nádherně. Zítra už si připravte deštníky, teploty kolem 28.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Muž na Brněnsku podle policie neuposlechl výzvu ke kontrole. Nasadl na koně a pokusil se ujet. Hlídka ho po několika desítkách metrů dostihla na poli. Dechová zkouška ukázala téměř 1,8 promile alkoholu. Svědci navíc uvedli, že muž předtím na koni nebezpečně projížděl obcí a také z koně spadl. Se zraněním hlavy proto skončil v nemocnici.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Znojmo chce přímé vlakové spojení s Brnem. Zastupitelé proto chtějí vyzvat ministra dopravy Ivana Bednárika, aby stát zařadil stavbu mezi prioritní strategické projekty. Obě města dělí zhruba 70 kilometrů. Cesta vlakem s přestupy ale nyní trvá přes 2 hodiny. Nová trať by ji mohla zkrátit na 25 minut. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je téměř 3 měsíce od narození stabilizovaný a po první operaci se u nich další komplikace nevyskytly. Dnes to uvedla specializovaná bratislavská dětská nemocnice, kde jsou dívky hospitalizovány. Potvrdila dřívější vyjádření rodiny dvojčat, že připravuje jejich rozdělení ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah fanoušky fotbalového klubu Zbrojovka Brno pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli. Výše škody zatím stanovena nebyla. Fanouškovské sdružení zbrojováků přislíbilo plnou náhradu škody a do budoucna chce zabránit vandalům v účasti na organizovaných výjezdech.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už vyrážíme na silnice, víme, kdo jezdí.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 209. kilometru stojí nepojízdný kamion, ze kterého uniká olej. Kolona má přes 4 kilometry, pro kamiony je zdržení delší. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a nárazové fronty, hlavně kamionů mezi 189. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru na Navíc na 9,5 kilometru stojí na krajnici dvě auta po nehodě. V Brně v Jedovnické ulici směrem do centra leží na vozovce deska, dejte velký pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Rušťková.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
13: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
12: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
14: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur na hubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: Zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
2: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Je dobré mít se kam vracet.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dnešním hostem je Marek Rejman, pořadatel FMX Gladiator Games. A my se ptáme, jak FMX Gladiator Games začaly?
1: Freestyle motocross vzniknul vlastně v rámci spolupráce mojí s Petrem Kuchařem. Petr byl fantastický motocrossový a supercrossový závodník, já jsem ho podporoval, tenkrát jsme byli dodavatelé nebo distributoři firmy No Fear, my jsme ho sponzorovali, navázali jsme skvělý vztah a vlastně na jedných závodech v Itálii, kam mě Petr pozval, tak se mu mezi světovou špičkou nepodařilo velmi těsně proklouznout do finále celého toho eventu nebo závodu a Petr z toho byl dost rozladěný a já jsem tam sledoval na trati Edgara Toronterase, který vůbec nezávodil a vlastně skákal jenom triky a jak ke mně Kuchta přišel na tu trať, tak zrovna letěl kolem nás a já říkám Kuchto, hele, vykašli se na to závodění, nauč se tohle a když se to naučíš, když budeš dělat freestyle, tak já uspořádám v Čechách akce a tak se stalo.
0: Dnešní host Marek Rejman, pořadatel FMX Gladiator Games. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tohle Krokodýla, my pro vás chystáme speciální akci jízdu na brustých kolech a koloběžkách, závěrečnou pro tento rok. Pokud si říkáte, kdy a kde je sraz, tak sraz je v 18.30. Na Řípské ve Slatině u Autopala startujeme v 7. Čeká vás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny, no a samozřejmě o bezpečnost se postará městská policie Brno a o atmosféru hudební doprovod, kterým tady pojede z naší krokohlídky. Těšíme se na vás.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
0: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
7: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Queen a Bailando, trošku léta na krokodýlu i s Míšou Kupskou, čerstvé zprávy.
1: Já vám přeji pěkné slunné odpoledne. Hvězdy NHL o něco blíž Brnu. I o tom už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
5: Ve středisku volného času Lužánky si na 12 místech v Brně a okolí vyberete kroužky na nový školní rok. Bude to sport, tanec, hudba, tvoření, technika, přírodověda či divadlo? Nebo zkusíte něco speciálního, jako je Lego robotika, 3D tisk, žonglování nebo programování? Kroužky začínají už od 21. září. Přihlašte se na luzanky.cz.
3: Radio Krokodýl.
6: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
7: Vaše město Brno.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Popatrná jste Maroon 5. Bude Katy Perry český hitu Ready Care Can. Ano, i na zítřejší počasí se podíváme v 15 hodin.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na zítřejší den si připravte deštníky. Čekáme zataženo deštivo teploty kolem 27 stupňů.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno se hlásí o pořádání hokejových mistrovství světa. Juniorského v roce 2030 a mužského v roce 2031. Radní doporučili zastupitelům schválit smlouvu o spolupráci mezi městem, krajem a Českým svazem ledního hokeje. Nová T-arena na výstavišti by tak mohla přivítat světové hvězdy NHL, jako tomu bylo dosud v Praze a Ostravě. Hasiči včera odpoledne v Moravských Kninicích na Brněnsku zachránili seniorku ze studny. Na místě zasahovala jednotka z Tišnova, lezecká skupina ze stanice v Lidické ulici, dobrovolní hasiči s kuřimi a také policejní vrtulník. Zraněnou ženu si převzali do péče záchranáři.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Zámecká zahrada ve Vyškově se po roční obnově za přibližně 50 milionů korun otevře o víkendu veřejnosti. Proměna historického areálu přinesla nové terénní úpravy, tisíce trvalek a výsadbu desítek stromů. Nové je například dětské hřiště s vodními prvky a zahradu pohlídá nový kamerový systém. Liverpool bude mít od příští sezóny po 17 letech nového hlavního sponzora na dresu. Anglický fotbalový klub dnes oznámil, že od 1. června vystřídá banku Standard Chartered letecká společnost Turkish Airlines. Podle médií má pětiletá smlouva hodnotu zhruba 300 milionů liber.
2: Dopravní servis
11: Rádia Krokodýl.
0: Teď už jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
12: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 210. kilometru probíhá vyšetřování nehody dvou aut. Kolona je od 216. kilometru, pro kamiony je zdržení delší. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávajte pomalý provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Řidiči hlavně kamionů jedou pomalu na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 9. kilometru. Ucpává se směrem 43 z Brna do Světa v Předlipůvkou. Na Brněnsku za Hajany směrem na Modřice se srazila dvě osobní auta a došlo k úniku oleje. Na místě jsou hasiči a policie, řídí dopravu Kyvadlově. A v Brně v Masné ulici bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Zdeňka Ruštoková.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Tady Krokodýl, tohle vaše rádio, nezapomeňte, že jsme tady pro vás. No a pokud vám teďka píplo, hladové oko na vašem vozítku a říkáte si, no jo, chtělo by to benzín, tak stačí nás pozorně poslouchat a pak se můžete radovat.
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna, vyhrál jsem benzín zadarmo, hrozně moc děkuju Krokodýlovi, protože za 14 dní jdu za bráchou do Prahy slavit 50. a bude se mi to sakry hodit. Moc krát děkuju Krokodýle, jste skvělej.
1: Chcete taky benzín? Hlídejte si další výherní hit. To je on, až za zní vyhráváte.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: Ekondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaše

0: Top ty nejlevnější okapy. Stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
4: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
3: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Je dobré mít se komu svěřit.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

0: písnička o velké lásce od Coldplay na kroku dílo. Jsme vaše rádio. No a teď pro vás máme tipy pro lepší bydlení.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: Krokodýl. No a na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se ptáme, vyplatí se dnes kupovat nebo raději čekat?
2: Snaha trefit ideální okamžik ke koupi nemovitosti bývá většinou otázkou štěstí než strategie. Dlouhodobá data ukazují, že nemovitosti v kvalitních lokalitách mají stabilní hodnotu a zpravidla v čase nezlevňují. V aktuálním tržním prostředí naopak vidíme spíše pozvolný růst cen. Proto doporučujeme dívat se nejen na krátkodobý vývoj trhu, ale hlavně na vlastní situaci. Pokud máte zajištěné financování a našli jste nemovitost, která odpovídá vašim potřebám a plánům do budoucna, dává smysl rozhodnutí zbytečně neodkládat.
0: Děkujeme. Na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídal Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.

0: Dua Lipa na kroku, jo, dáme si taky tip na levný benzín a naftu tady v Brně.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Jasně, že jo, na krokodýlu za vás taky sledujeme čerpací stanice, hledáme ty nejlevnější a dneska vybíráme benzín za 41,90, naftu za 45,50. Pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Honem, Brno, Modřice, ulice Moravská 83.
1: Šetříme s krokodýlem. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
4: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
5: www.baštírna.cz. Mňam.
6: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Tak jeden z posledních slunečných tropických dnů tady máme v Brně. Tak Míša si to taky užívá.
1: No, úplně super v práci.
0: Práci pěkně a do toho čerstvé zprávy. O čem
1: ano, v Židlochovicích přišli o 4 kandidáty. Případ řeší policie.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. Rihanna. Bude Gareth Gates. Taky hit za 100 let.
3: Kdo ví, co bude stát za 100 let, co o nás budou psát a vyprávět.
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl po 16. hodině.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska tam máme nádherné počasí, skoro jasná obloha. V Brně už teploty kolem 33 stupňů. V Hodoníně plus 34, v Mikulově 32 stupňů, ve Vyškově měří rovnou 30. Zítra se nám zatáhne obloha, na jižní Moravě čekejte zataženo deštivo, teploty kolem 28 stupňů.
5: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Uskupení Lepší Židlochovice, které poprvé usiluje o přízeň voličů, přišlo o 4 z 15 kandidátů do podzimních obecních voleb. Jeden z kandidátů uvedl, že nevěděl, že podepisuje dokument o kandidatuře. Tři ženy uvedly, že jejich podpis někdo sfalšoval a případ předali policii. Všichni z kandidátky na vlastní žádost odstoupili. Evropská komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že se premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů. Firmám z holdingu Agrofert proto pozastavila proplácení části dotací. Babiše ale postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Německá policie zadržela při dopravní kontrole 48-letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech Německa. Policie uvedla, že muž měl u sebe při zatýkání výbušná zařízení a policistům nekladl odpor. Kanoista Martin Fuchsa si cení toho, že kilometr na mistrovství světa vyhrál v protivětru, který mu v závodech nevyhovuje. Jeho nejbližší závodní sportovní aktivita bude cyklistická. V sobotu 3. října se zúčastní akce Letap v Pardubicích.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme taky na silnice. Víme, jak se jezdí v tomhletom tropickém dni.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 189. a 196. kilometrem. Podobná situace je i v opačném směru z Vyškova do Brna mezi 210. a 196. kilometrem. Řidiči hlavně kamionů jedou pomalu na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 9. kilometru. Ucpané silnice 4 z Brna do Svitav před Lipůvkou. Pomalu se jede na silnici 50 z Brna do Bučovic před Slavkovem. A v Brně začíná odpolední špička, zdržíte se na okruhu v Žabovřeské ulici ve směru na Lískovec, kolony jsou také například v Jihlavské a také na Zvonařce v obou směrech před Dornichem. Hodně ucpaná je Rokytova ve směru na Líšeň. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: Zbytek dám tě, tady je Krokodýlí Leporelo s Evičkou Farnou. Pěkné odpoledne.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Hezké úterý všem, s Krokodýlem tady je Peťan. Mimochodem včera jsem byl úplně mimo a našli jsme tam s klukama i gample, páč jsme byli na úpatí Orlických hor. A dneska je máme v Hantecu, takže Žanku, zdarec.
2: Zdarec, jak si mě skoro vznikalo, si. Goumete, co to znamená, když někdo necháluje gample?
0: Tak tento rovno nechává prostě tam, kde to je, a nebo to pak rozdává, protože věděl to jenom jeden ve štatlu, co to znamená.
3: Je, někdo nejí houby.
4: Někdo něco nejí. Hospoda, jídlo, restaurace.
5: Není to jedlo?
6: To nevím, halušky.
4: Chalka jídlo.
0: Halušky ne, ale od H to je, takže prvnímu pochvala správně a jinak zdravíme všechny houbaře, kteří asi trošku trpí, protože touto dobou normálně vždycky sbíráme jak oteklí, ale letos nic moc.
2: Když někdo nechaluje gample, tak nejí houby. Nějaký si sem tam dejte a měte betelný den.
0: Betelný den a třeba betelnou smaženicu k tomu s krokodýlem.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's

0: o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
3: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
4: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Je dobré si pomáhat.

Jedeme to ve zlatě krokodýláci Ganabi Ganabi Golden, to je Han Trix a máme půl páté, téměř dvě minuty a ve zlatě to má i velká bíteš, protože si stále užívá to tradiční hodování, mimochodem kácení máje a závěry až zítra, takže srdečná zdravice jak na informační centrum kulturního v podstatě domu, Silvě, Janči a šéfovi Pepinovi Jelínkovi a pozdravíme i pana doktora Zdenka Ebera a jeho ženu Alenku do Křoví, kde poslouchají už leta letoucí krokodýla nadšeně. A myslím, že nic neskazíme, když pozdravíme i Richarda Nekvasila s jeho ženou Stáňou do Náměšti nad Oslavou, protože to jsou specialisti energetici, kteří si v sobotu večer tradiční hody v Bíteši taky nenechali ujít a strašně se jim to líbilo. Strašně jste se bavili, já jsem byl jako moderátor natěšen, jak máte v sobě krásnou energii a chuť si to tradici užít. Tak Bítešáci i Přespolňáci, krásné odpoledne a super, že se vidíme a slyšíme na rádiu Krokodýl. Pro vás Sen Lucie, dobré odpoledne.

0: Jasně, hraje hitový krokodýl do úterního odpoledne, nejenom do hodové bíteše, ale taky na botanku do kašera. Ať se máte krásně v dobré náladě s dobrou muzikou s krokodýlem.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Jo, jsme Krokodýlí rádio, kde to pro vás umíme a děláme to rádi a věříme, že pomáhat má smysl. Tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Takže každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Jo, slyšíte dobře, každý měsíc, celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže a udělá nejenom radost? Tak nám napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Tak pro koho byste chtěli klimačku? Zadarmo, co? Klimatizace je ve hře. O kom víte, že by mu pomohla? Tak pište jeho příběh www.81pomáha.cz. No a posíláme další vychlazenou pecku.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: A posílám to do Kulova Útěchova mým klukům, hlavně Alexovi, Olímu a Péťovi, protože milujou krále popu Michaela Jacksona, připravená Billie Jean od Michaela, a protože včera kluci Olí a Péťa na turnaji u Pepína Suchomela na úpatí Orlických hor vyhráli svoji kategorii Olí první, Péťa druhé místo, tak musím pozdravit všechny, krásné setkání to bylo pro vás, pro všechny a pro Pepu zvláště, Michael Jackson, Billie Jean.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
6: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
7: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
6: A až se setmí,
7: letní kino přímo v amfiteátru.
6: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. Hellendoron.cz/Vyškov.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jason Derulo z Krokodýla. Za minutu bude pět a zítra budou v tuto dobu chystat kácení máje v Hodové Bíteši. A pak Hodové dozvuky na pětce, veselý, radost a konečně Pepovi Jelínkovi, Silvě Janči se uleví. Tak vám tam něco pošlem do Bíteše i vám všem, co jste si nenechali ujít, třeba sobotní krásný zábavný kulturní večer i s uvedením Mirka Donutila na chodník slávy s jeho hvězdou. Co bude ve zprávách?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Muž na Brněnsku chtěl ujet policistům na koni. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, Ocelové magnolie, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Unikát nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
5: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hit je z Krokodýla připraven Gangsters Paradise Coolio. Všem do tradiční Hodové Bíteše, kdo jste si nenechali ujít některý z těch úžasných programů, které tady jsou vlastně už celý týden. Zítra to vrcholí. Na Botanku do Kašara budou Imagine Dragons, Jani. Pro naše rosničky nejenom do žďáru dáme víno.
6: My máme rádi víno.
0: Taky budou auzovní. Je pět a minuta přesně, Krokodýli.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jsem sedl do auta, než jsem jel do Krokodýla, říkám si, kurňaný, tady nějaký strašný horko, no a taky aby ne, když tam bylo 32 stupňů. Brno se pohybuje někde mezi 32 a 30 stupni, aktuálně Šepkovice jsou na víc než 30 stupních a ve Žďáře taky je téměř 30 stupňů Celsia. Pořádné horké úterý, Krokodýly, tropické počasí máme dneska. Ale nebojte, středa už bude lepší, hlavně bude oblačná, možná bude nějaká krátká přeháníka. Maxima pro Brněnskou Moravu 29, pro Vysočinu 23 stupňů. Míšo, pojď na zprávy.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Muž na Brněnsku podle policie neuposlechl výzvu ke kontrole. Nasadl na koně a pokusil se ujet. Hlídka ho po několika desítkách metrů dostihla na poli. Dechová zkouška ukázala téměř 1,8 promile alkoholu. Svědci navíc uvedli, že muž předtím na koni nebezpečně projížděl obcí a také z koně spadl. Se zraněním hlavy proto skončil v nemocnici.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Znojmo chce přímé vlakové spojení s Brnem. Zastupitelé proto chtějí vyzvat ministra dopravy Ivana Bednárika, aby stát zařadil stavbu mezi prioritní strategické projekty. Obě města dělí zhruba 70 kilometrů. Cesta vlakem z přestupy ale nyní trvá přes 2 hodiny. Nová trať by ji mohla zkrátit na 25 minut. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je téměř 3 měsíce od narození stabilizovaný a po první operaci se u nich další komplikace nevyskytly. Dnes to uvedla specializovaná bratislavská dětská nemocnice, kde jsou dívky hospitalizovány. Potvrdila dřívější vyjádření rodiny dvojčat, že připravuje jejich rozdělení ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah fanoušky fotbalového klubu Zbrojovka Brno pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli. Výše škody zatím stanovena nebyla. Fanouškovské sdružení zbrojováků přislíbilo plnou náhradu škody a do budoucna chce zabránit vandalům v účasti na organizovaných výjezdech.
3: Dopravní servis
9: Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme na silnice Krokodýláci, stále je to docela husté, jak to vypadá, Lenko?
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 175. a 196. kilometrem. Podobná situace je i v opačném směru z Vyškova do Brna mezi 213. a 196. kilometrem. Řidiči hlavně kamionů jedou pomalu i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pomalu se jede na silnici 43 z Brna do Světav u Lipůvky. V Brně se většina kolon už rozjela, stále se ale zdržíte na Zvonařce před Dornichem nebo ve Svatopetrské ve směru z centra, nebo také v Gajdošově a ve Svatopulkově v obou směrech. A hodně ucpaná zůstává Rokytova ve směru z centra. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
9: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezké úterní odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, do Křoví k Eberovým a i k Hodonínu. Zdraví krokodýla Peťan Holík. Tak pane doktore, zatímco vy máte rád gorily, my máme rádi zlatíčka ze školky na Lesné a ta nám řeknou, proč se musí jídlo nejprve uvařit.
1: Se to musí uvařit, protože jinak se to nedá jíst.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

0: To je. Tak jako ty hlášky, co naše děti jsou schopné vyplodit, když se zeptáme třeba, proč se musí jídlo nejprve uvařit. Děcka?
1: Kdyby nebyl teplý, tak oni by to snědli a mohli by se z toho udusit.
2: A si myslím, že se může jít studený jídlo.
1: Se to musí uvařit, protože jinak se to nedá jít.
0: Děcka, naprostá pravda, jsou studená, jsou teplá jídla, jsou různé úpravy, že jo, každému to prostě sedí jinak. Každopádně teď je čas svačiny, tak jestli si dáváte třeba banán s mlíkem, anebo s jogurtem, tak dobrou chuť, děcka.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A my na Krokodýlu k tomu přihodíme klimatizaci a případně benzin nebo naftu zadarmo a bude vymalováno.
3: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Aktuálně z Brna.
8: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
7: Vaše město Brno.
9: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
10: Fandíme s vámi.
11: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýlská krev.
1: Ještě vína dost, ale vody ještě víc, krokodýláci, protože nám mnohde chybí. 17.34, úterý, 8. září a bojujeme stále se suchem, protože vody je málo, krokodýláci. Jak si s tím kdo poradil? Pojďme se podívat s krokodýlem a tam, kde už si poradili, našli řešení, tak tam zdravíme, děkujeme, chválíme.
2: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
3: Jmenuji se Veronika Blanářová, jsem starostkou obce Milovice. Jsme přímo pod Palavou a samozřejmě bojujeme se suchem a velmi bojujeme. Za posledních asi 5 let se nám podařilo vysadit nějakých 150 stromů a do toho samozřejmě Milovice disponují poměrně slušnou sítí studní, takže v tu chvíli se to snažíme oživit, zrevitalizovat a aby se takhle všechna voda dala využít nejenom pro vinaře, ale samozřejmě pro lidi tady na běžné potraviny si mohli vypěstovat doma brambory a podobně tomu.
2: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl při úterku dobře rozhajcovaný a hypovaný. Krokodýláci a za zvuky do ruky to taky pěkně hypujeme. Už 119 650 korun je ve hře. Takže krokodýláci, vy plnoletí pozor. Co to je? Co jsme slyšeli? Co se u toho děje? Co to je za činnost? Co to je za proces, krokodýláci? Plnoletí, souhlasící s výherním řádem, můžou vzít telefon, začít vyťukávat 603, 103, 103 a pustím písničku, jakmile začne zpívat Inner Circle, Sweat a la la la la long. Linka je pro vás volná, hrajete o skoro 120 tisíc.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Hitovka starší ještě asi o dva roky starší než Radio Krokodýl. Inner Circle, začátek 90. Krásný vzpomínky na začátky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A la la la la long, a kdo se dovolal a kdo pak je tam? Tady je Petr, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Marcela.
0: Marcelo, dobré odpoledne, kde vás máme?
2: Žadčanech.
0: Žadčany, vinařská obec, pěkně, tam se často zpívá, pěkně, ano. Mimochodem, nevím už, jak se ty holky jmenovaly, Marci, ale kdysi dávno dokonce nějakou báseň složili. My žadčaňáci jsme, máme srdce veliké, jako moc hezký. To je nezapomenutelný, takže jestli nás ty autorky stále ještě poslouchají, děvčata, už to budou pravděpodobně spíš zralé ženy, zdravíme a jsme rádi, že nám to tak pěkně, tak dlouho funguje. 32 let, ano. No, krokodýl. Tak, Marci, vy jste žadčaňačka, krokodýlka, tak je určitě nějaký pátek, že jo? 18 máte, ano. Pryč. Co? 18
2: no,
0: máte. Souhlas nám dáte. Jo?
2: Ano.
0: Děkuju. Tak, zvládli jsme dvě formální důležité věci a hrajeme o skoro 120 tisíc.
2: No.
0: Tady toto je zvuk, co je potřeba uhádnout v Žadčanech teďka. Zdravit se všem vinařům v Žadčanech a blízkém či dalekém okolí, tam té velkopavlovické oblasti, no. A co myslíte v Žadčanech, že tohle to teď zrovna bylo? Co se u toho dělo nebo děje, Marci?
2: Myslím si, že je to rozdělání nového balíčku karet a tak prostě s tím brnknul tempo. Já nevím, jak to mám říct.
0: Že to projedete těm v těch rukách, jako jak to dělají ti kouzelníci, ano. Nebo kartářky.
2: Ano.
0: Nejste kartářka? Tak. Nejste kartářka?
2: Nejste.
0: Ne. Ani karty nehrajete? Nemastíte karty?
2: Ne,
0: co?
2: Ne.
0: Ne?
2: Už ne.
0: Už ne. A když jste, už, a když jste, a když jste mastila karty, co jste mastila? Žolíka, kanastu? Mariáš?
2: Ani jedno, ani druhý.
0: Vy jste hrála mariáš, co?
2: Záchod jsme hrála.
0: Záchod jste.
2: A nebo...
0: Dobře. Tak, Marci, arbitr se nasmívá, protože hrál všechno, co jsme tady teďka vyjmenovali, včetně záchodu. Bereme nové karty, balíček, rozbalujeme, máme to v rukách, dám si tím takového... A mělo by to být za 119 650 korun do Žadčan právě teď, pane arbitře, ano nebo ne? Marci, bacha! Tak říkal prej, hrajte karty, vraťte se k ním, zvláště si máte třeba nějaký vnoučata a jinak, že děkujeme, musíme navýšit bank. Mějte se strašně dobře. Krásně v Žadčanech. Dobré odpoledne a naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi

0: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
1: Baštím, baštíš, baštírna.
2: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
1: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
2: www.baštírna.cz. Mňam.
3: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
4: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýlo vaše letní rádio. Šalalala, užíváme konec léta a mimochodem to jsou Venga Boys pro vás, pro všechny, co jste pořád ještě v práci a máte s Krokodýlem vynikající náladu.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 6 hodin, 1 minuta přesně právě teď. Krokodýláci a Míša má připravené zprávy.
8: Já vám přeji pěkné odpoledne. Hvězdy NHL o něco blíž Brnu. I o tom už ve zprávách.
0: A depešáky si dáme po zprávách. Enjoy the silence. Klasik bude víc, taky Alphaville s Davidem Ghetto, Evo Max, ať jsme na vždy mladý.
9: Mám prostě od pámbička buky.
0: Hodíme si Evu Farnou a taky něco pro přátelé.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To počasí dneska žehne takovým způsobem, že aj zderál v Šepkovicích kousek od Třebíče má 33 stupňů Celsia na tom digitálním teploměru. No a my jsme taky 29, 32, skoro 33 tady v Brně, Žďár je těsně pod 30. Zítřejší středa oblačná, lehce přeháňková, odpolední maxima budou těsně pod hranicí tropů, takže Brněnsko, Morava 29, Vysočina 23 stupně.
12: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Brno se hlásí o pořádání hokejových mistrovství světa. Juniorského v roce 2030 a mužského v roce 2031. Radní doporučili zastupitelům schválit smlouvu o spolupráci mezi městem, krajem a Českým svazem ledního hokeje. Nová T-arena na výstavišti by tak mohla přivítat světové hvězdy NHL, jako tomu bylo dosud v Praze a Ostravě. Hasiči včera odpoledne v Moravských Kněnicích na Brněnsku zachránili seniorku ze studny. Na místě zasahovala jednotka z Tišnova, lezecká skupina ze stanice v Lidické ulici, dobrovolní hasiči s kuřimi a také policejní vrtulník. Zraněnou ženu si převzali do péče záchranáři.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
8: Zámecká zahrada ve Vyškově se po roční obnově za přibližně 50 milionů korun otevře o víkendu veřejnosti. Proměna historického areálu přinesla nové terénní úpravy, tisíce trvalek a výsadbu desítek stromů. Nové je například dětské hřiště s vodními prvky a zahradu pohlídá nový kamerový systém. Liverpool bude mít od příští sezóny po 17 letech nového hlavního sponzora na dresu. Anglický fotbalový klub dnes oznámil, že od 1. června vystřídá banku Standard Chartered letecká společnost Turkish Airlines. Podle médií má 5letá smlouva hodnotu zhruba 300 milionů liber.
13: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
14: Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na silnice, pojďme se podívat, jaká je situace. Lenko?
15: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a narazové kolony, hlavně kamionů mezi 171. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 211. kilometru je po nehodě dvou kamionů už provoz obnovený a kolona se rozjíždí. Řidiči hlavně kamionů jedou pomalu na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 4. kilometru. A v Brně v Kotlářské ulici bourala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré pozdní úterní odpoledne všem s Krokodýlem. Tady je Petr Holík, Eva Farná připravená, taky depešáci, nejenom do Tvarožné mému jmenovci Petrovi. A někde může číhat i benzín nebo nafta gratis. Hlídejte si své rádio.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Mám prostě

0: Stále hity a teďka dokonce Vodopád, Michael Schulte.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: U nás je to ale benzínopád, nebo taky padá nafta, krokodýláci. Je to zadarmo, stačí poslouchat rádio a vylovit tu správnou výherní písničku. Komu se to povedlo dneska? Je to Roman. Romane, zdarec.
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna, vyhrál jsem benzín zadarmo. Hrozně moc děkuju krokodýlovi, protože za 14 dní jdu za bráchou do Prahy slavit 50. a bude se mi to sakry hodit. Moc krát děkuju krokodýle, jsi skvělej.
0: Romane, zdravíme, dobrou cestu za bráchou, pak pěknou oslavu a hlavně dobrý návrat zpátky. Nebolí hlava, jako mnohé ty, kteří byli na tradičních horech ve Velké Bíteši, tam se toho hodně vypilo, hodně se zpívalo, velká veselice, věřím, že na bráchových oslavách. No a máme další výherní hit krokodýláci na benzín nebo naftu gratis a to je tento. Dasha Austin, až uslyšíte tuhle písničku, a nesmí to být písnička na přání, protože to je od 6 do 6, na přání je to později, od 7, to si dneska dáme spolu, tak až uslyšíte tento hit, zavoláte a vyhrajete i vy benzín nebo naftu gratis.
1: Krokodýlí zvuky, pravdí do druhý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to

0: Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
4: Je dobré mít společnost na cestě.

Krakonilá cesta, ale je ty Coldplay, Viva La Vida, doktorový zdravice panu doktorovi Zdenkovi Eberovi a jeho ženě Alence, ať máte pohodu po těch bíteškých hodech a v sobotní veselici s Mirkem Donutilem a za půl hodiny písničky na přání, zatím Backstreet Boys z Krokodýla.

0: Kde je ta láska, krokodiláci? Doufám, že ji máte, že si ji držíte, že ji nepustíte. Black Eyed Peas!
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak dobré muzice, dobré zprávy, krokodiláci. Máme novou arénu a vy můžete být mezi prvními, kteří se podívají dovnitř. Je to tak, blíží se dny otevřených dveří 26. 27. září. Víkend s tý arénou. Takže nabitý program, známý interpreti, skvělé jídlo, zábava pro děti, zábava pro dospělé, ale hlavně prohlídky úplně nové tý arény. V pisárkách na výstavišti. Míst ale pozor, je pouze omezený počet, takže se nezapomeňte předem registrovat. Odkaz najdete na Facebooku tý arény. Poslední zářivý víkend se prostě jde do nové tý arény na čočku. Na místě vás bude čekat i živé vysílání Rádia Krokodýl, takže se nemůžeme dočkat.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Závěr leta plný hodových slavností, krokodiláci. Blučina tato vlastně začínala, Bíteš pokračuje, zítra finišuje a to se zvedá skleniček a pohárků a vypije se demižonu a sudu, jajte nádhera. Takže se hodí i Pink Raise Your Glass. Minuta do 19. krokodiláci. Budeme hrát písničky na přání. Díky, že ladíte vaše oblíbené Radio Krokodýl.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 7 hodin, téměř 1 minuta a jdeme na to. Ta pusa je má, ta pusa je tvá. Jedna z posledních coververzí tohoto hitu z roku 1978. Cyril Stumblin.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pořád je tam horko, krokodýláci. Brno 31,5 stupně, v Šepkovicích 31 stupňů. Žďár je těsně pod 30 a tak je to tam mají náročný. Středa už to bude lepší. Oblačná, chvilku nějaká přeháňka tu a tam, ale jinak bude fajn. Odpolední maximum teplotní 29 na Moravě, 23 stupně na Vysočině a tady jsou hlavní události 8. zářijového dne.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti. Po opravě za 18 milionů korun je v Králově Poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami, které mají ulehčit život zejména pečujícím rodičům ve vyšším věku. Rybníky nejsou podle vědců z Masarykovy univerzity dobrým způsobem zadržování vody v krajině. Zjistili to při 4letém bádání přímo v terénu. Mapovali život v rybnících i v potocích pod nimi. Z rybníků vytéká buď přehrátá a znečištěná voda nebo žádná. Může za to oteplování i hospodaření. V Boskovicích budou od podzimu měřit rychlost aut úsekovým radarem. Testování ukázalo jednotky tisíc přestupků za měsíc. Některé vozy jely až 135 km/h v 50.
2: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: Tak úterní dopravní špička, pambu zaplať pryč, ale ještě je pár míst, kde prosím vás opatrně, Lenko.
2: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna krátce nárazově zpomalíte před omezením na 196. kilometru. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. A na silnici 55 mezi Břeclaví a Hodonínem na průjezdu Lužicemi došlo k dopravní nehodě motorky, provoz je řízen kyvadlově a na místě zasahují záchranáři. Počítejte s komplikacemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dobrý úterní podvečer všem s Krokodýlem přeje Petr Holík. A jdeme hrát písničky na přání, co vás potěší na Moravě, Vysočině, ve Křoví u Eberu, v Bíteši u Raušů i v Hodoníně. A taky u Nekvasilu v Náměšti nad Oslavou, kam srdečně zdravíme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: napsání.
1: 7 hodin, 7 minut, krásný podvečer všem s Krokodýlem, jdeme hrát písničky podle vás, takže na všechny frekvence, ať jste kde jste, můžete být klidně i mimo Evropu a mít nás přes internet, krokodýláci přes naši speciální krokodýlí aplikaci, funguje to všude, můžete tam konec konců zanechat i nějaký pozdrav, třeba dopravní, že jo, nebo oznam o tom, že teďka jste na dovolené v Thajsku a máte tam puštěnýho krokodýla. A nebo třeba dobře v Bulharsku, to je takový rozumnější, normálnější, asi přirozenější. Jdeme na telefon, kdo pak tam je a co si dáme zahrát, halo, dobrý večer, ahoj.
2: Honzo, ahoj.
1: Honzo, ahoj, odkud?
2: Z Brna a teď momentálně podjíždím akorát Vídeňskou po dálnici D1.
1: Jak to vypadá, Honzo, protože když jsem tam jel přes tu dálnici odpoledne o 3:30, tak to tam strašně stálo na výšku.
2: Tak teď už celkem v pohodě, už se to tady dá projet, normálně teďka projíždím jako směr Aviona relativně na pohodu.
1: Paráda. Tak Honzo, co pustíme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, já bych chtěl tady pro svoji celou polovičku Jitulu, chtěl bych si nechat zahrát pohodu. Ne. Protože je na mě trošku naštvaná, jsem mu vytáhl na takový delší výlet trošku dvoma autama, si tady zablbnout na dálnici trošku a už se těší domů, takže bych chtěl nechat zahrát pohodu od těch oblíbených chvátů.
1: Jitulko, rád bych se přimluvil, protože my chlapi máme někdy takový trošku divoký nápady, že to končí tak, že vy holky jste z toho lehce rozvrkočený, ale je to furt o tom, že vás máme rádi. Takže děkujeme za pochopení, pohoda připravená a doufám, že bude pohoda i u vás, nejenom v autě, hlavně potom u vás doma. Honzo, jo?
2: Díky moc.
1: Krásný večer, dobrou cestu, díky moc, mějte se hezky, ahoj.
2: Čau, čau.

0: Radio Krokodýl a hity na přání.
1: Krokodýláci, hrajeme na přání, hrajeme podle vás 19 hodin, 17 minut, jdeme na telefon. Mimochodem před chvíličkou nějaký malej šotek se nám tam vloudil, tak to se omlouváme, že to chvilku hrálo bez nějakého komentáře, to úplně nemělo, sorry, really sorry, ale teď už to bude mluvit, protože na telefonu je někdo, kdo chce písničku, pro koho, jako, halo, tady Petr, dobrý večer.
2: Ahoj Petulko, Peťa ze Žďáru.
1: Ahoj do Žďáru, Petulko, zdravíme tě na Vysočinu, ahoj, po víkendu, jak se čau, máme, čau. Co, čau, čau.
2: Dobře se máme, dobře.
1: Já tady dneska, tím, že jsem včera nebyl a byl jsem kousek od vás, jo, Pardubicko, se ptám, jak je na začátku po víkendu týdne, ačkoliv někteří už mají za sebou druhý pracovní den, já teprve první málem, takže pohodička u vás, to jsme rádi. Naši kluci včera taky pohodička na golfu, první, druhé místo, Oli a Peťa.
2: No, slyšela jsem,
1: nadšený tatínek, nadšený tatínek jsem já. Peťulko, co si dáme hezkýho zahrát, řekni.
2: Něco si tam půjde.
1: Dobrá, dobrá, super, děkuju. No a pošleme to?
2: Pošleme to tobě, mýmu Mírovi, těm tvým klukům šikovným.
1: Ano, děkuju pěkně. A víš co, a když to bude pro kluky, tak musíme krále popu Michaela Jacksona, oni ho milujou.
2: Jasně, to nevadí.
1: Dáme Thriller, ačkoliv to včera naopak bylo naprosto fantastický. Oni teda měli chvilky během té osmnáctky, kdy se ne každá jamka povede, že jo, to je i u profíku běžné a standardní. Nezahraješ všechny jamky berdy, tak jim pustíme Thriller Michaela Jacksona. Kluci, byli jste super včera, byli jste bombardiáci. Chválíme, zdravíme a posíláme písničku s Péťou. Zdravíme i Míru. A ještě pozdravíme koho, Peťo?
2: No, samozřejmě ještě Alex.
1: Jasně, do Hodoní namáváme. Milanové, čaute i na Kociánku. No, buďte všichni zdraví a kometáci. Brzo bude den otevřených dveří, tý arena. Půjdete se podívat, s Mirou přijedete.
2: Nevím, uvidíme.
1: Promyslete to. Tak jo, Peťo, Nervák, král popu, Michael Jackson, pochvala všem šikovným dětem a teď hlavně do Kulova utěchovat těm mým miláčkům, chlapečkům. Olíškovi za první místo, Peťovi za druhé místo a Alexovi, jak to fantasticky zvládl celou tu hornatou, kopcovitou osmnáctku v Dobrouči na koloběžce. Hezký večer, papa, ahoj.
2: Jo, ahoj.

0: Krokodýl písničky na přání 603 103 103.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: je to nachystáno pro kometu, krokodýláci. Tý arena, víkend, 26, 27 září, interpreti známí, jídlo skvělé, zábava pro děti i pro dospělé, tak si to určitě nenechte ujít. Víkend s tý arenou a taky s rádiem Krokodýl. Zdravíme nejenom modrobíle a jdeme opět na telefon.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Kdo chce písničku od Krokodýla, volá 603 103 103. Tady je Petr, kdo tam? Dobrý večer.
2: Tady
0: Pán Andělu, dobrý večer do Mezříče. Pavličku, pěkný večer, zdravím tě, vítám tě, ahoj. Jak se máš po víkendu, povídej.
2: Poděkoval jsem ti v rádiu v neděli, jak byl úžasný.
0: Neslyšel jsem to, ale někdo mě říkal, že mě bylo hráno a nevěděl jsem přesně od koho, tak to bylo od tebe, tak to moc krát děkuju. Jak se ti líbily tradiční bítežské hody, co?
2: Rozumím.
0: Bavil ses, bylo to hezký, viď, ta atmosféra v Bíteši je úžasná, skvělá.
2: Jo, bylo to úžasný a opravdu, já bych jen dneska zahrát do Čelotářského ústavu, kde ležím, všem se stíčám, a který dneska slouží, neslouží. A potom bych chtěl zahrát do seniorského domu, kde mě dneska ráno vedla se stíčka, která jela z noční, ta se s ní nesvedla, mohla říkat, vás kamkoliv normálně. A on vedl mě nahoru a říkal, poděkujte všem se stíčkám u nás, to v seniorském domě, kde jsou takové ty nejhorší problémy a to.
0: Ano, děkujeme za tu práci, energii, kterou odvádí. A nemáte to jednoduché, děkujeme.
2: Já chtěl bych do sezóny, kde přebírá andělky zase samozřejmě Marcelka, protože andělci se po ní ptali, potom velkého Mezříčí samozřejmě do Brna a do Slavkova a ještě Zdenkovi Vechovi, který je můj kamarád a samozřejmě Víka Čence. Díky moc a hezký večer.
0: Krásný večer, zdravíme nejen Mezříč a všechny naše anděle, děkujeme, že jste. Ahoj.
2: Hezký večer.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coročky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Krokodiláci, 19.35, je to na přání.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hit na přání.
0: Tak od Péti ze Žďáru tady zaznělo věnování. Zahráli jsme si z Mezříče, pozdravovali jsme do Hodonína a mimochodem z Hodonína už dostávám nějaké zprávy. Píše Jarda do Beš, ahoj Petře, zahraj prosím pěknou písničku pro Lukáše do Třebíče a i pro Leonu, Davida, Ivetu, Alexandru do Hodonína, od Jardy do Beše z Hodonína. Děkuji. No a mě napadá, když to je pro Ivetku tamhle na pěší zónu do Hodonína a je to pro Alex, tak bychom si mohli dát třeba MC Sar, Real McCoy na The Night, krokodýláci. Pojďte, volejte případně na apce Krokodýla, objednávejte 603 103 103, vůbec se nešetři, dovolat se sem samozřejmě není na první ani pátý pokus, třeba na 20. ale ono vám to určitě vyjde. Hezký večer všem s Krokodýlem.

0: muzika, která vám lepší náladu Krokodýl. Asi 19.40 na přání hraje Krokodýl od Jardy do Beše z Hodonína, hlavně do Hodonína, ale i do Prušánek, Leonce, šéfové Ivetce, sestře Renatce a taky Ivce na pěší zónu a Alex, která ještě je v nějakém procesu doléčení toho zdravotního neduhu. Ale prej po této muzice to je všechno daleko, daleko lepší. Tak to jsme rádi, kamarádi. Necelých 20 minut ještě písničky na přání a číslo sem do studia Krokodýla, které všichni dobře znáte.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rádio Krokodýl slaví brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Hůru Brno!
3: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion.
1: Fandíme s vámi.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Krokodýl hraje podle vás Moravu, Vysočinu, zdravíme a jdeme na telefon, jak jsme řekli, 603 103 103, někdo tam je, dobrý večer.
8: Dobrý den, mohl bych tam hodit písničku na psání?
0: Dobrý den, mohl, kdo volá?
8: Volá Tomáš.
0: Tome, odkud?
8: Jsem z Prahy.
0: A teď v Praze, jo, Tome?
8: Ano.
0: Takže přes apku Krokodýla posloucháte?
8: Ano, ano.
0: Skvělý, tak to jsme rádi. Co si dáme, Tome, zahrát z Prahy?
8: Já bych chtěl, prosím, Gigi D'Agostino, L'amour toujours.
0: To můžem, Gigi D'Agostina máme rádi. Na kolikátých narozeninách Krokodýla byl osobně gratulovat a dělat show v Brně v showhle Bobby Centra Gigi D'Agostino, Tome, schválně?
8: Nula?
0: No. Co?
8: Nula?
0: Ne, bylo to v roce 2005, takže to byly kolikáté? 11. Dobrý,
8: 11.
0: Pražákům to tolerujem, že nejsou tak úplně v obraze s tím, jak Krokodýl dlouho vysílá a jak slavil které narozeniny. Jo, byl tady na 11. narozeniny, bylo to super. Takže Gigi D'Agostino pro koho, Tome?
8: Pro moji maminku.
0: Ano, jmenuje se?
8: Pro Michailu.
0: Míšo, zdraví i Krokodýl tady z Moravy a je to jenom tak? Nebo mám mamka narozeniny, nebo se mamce něco super povedlo, Tome?
8: Mám ji rád jenom kvůli tomu.
0: Hezký. Tak mamulko, l'amour toujours, krásný večer do Prahy, mějte se báječně, ať taky máte spoustu lásky i dobré nálady. Děkujeme moc, ahoj.
8: Děkuju, ahoj.

0: Jako by jsme hráli ze Stranger Things a nebo nekonečného příběhu Krokodiláci, protože tady na apce Krokodíla je objednávka Zdar jak svíňa. Zahraj mi prosím písničku z nekonečného příběhu pro Jarouška z Hodonína, Peťu Holíka a pro všechny, co poslouchají Super Krokodíla. Dík, Lukáš Třebíč, Lukine. Super muzika, výběr, děkujeme.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A nejenom Lukáš Třebíče, taky Lukáš ze Slavkova píše: dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Šňůry od Krištofů pro vás do rádia, pro moji rodinu, pro Slavkováky a pro lidi, co poslouchají rádio. Lukáš ze Slavkova. Lukine, super, děkuju. Mám Krištofy připravený, ale předtím ještě bude jeden telefon, pak půjdou Šňůry. A mimochodem, když píšeš ze Slavkova, tak ze Slavkova tady je taky pozdrav od našich věrných Čermáků. Ahoj, dneska nějak nestíháme, ale i tak nám dělá společnost nejmoderátor Peťan Holík, všechny krokodýláky, co nejsrdečněji zdravíme, přejeme krásný večer. Zavoláme příště Vilda a Jaruš ze Slavkova. Takže Slavkováci, děkujeme, že jste s náma. Čas 19.51 právě teď. Jdeme to zafinišovat na telefon. Kdo to bude? Halo, dobrý večer.
2: Zdarec, Peťane.
0: Zdarec Rytíří, no nazdar Zdeňo do Šepkovic. Zdarec, jak se tam máte v Šepkovicách, Zdeňo?
2: Čeviče, je to takový nějaký tropický.
0: Tropický, no dneska fest tropický. Ano, já jsem taky dneska úplně překvapený. Tak jako jsem byl překvapený včera, ty vlastně ani nevíš, já jsem ti neposílal zprávu. Víš, že jsme s klukama vyjeli na golfový turnaj, byli jsme na speciálním golfovém turnaji Pepička Suchomely, zdravím všecky hráče, účastníky, parťáky, často i obchodní partnery, ex do Stingu za Pepu. Nutno říci, že v Dobrouči na úpatí Orlických hor včera v krásné atmosféře a dvou hráčských kategoriích ti moji chlapečci tu druhou s vyššími handicapy ovládli. Oliver první místo, 48 stablů, jako brutální výsledek, Péťa druhé místo. Takže byli jsme šikovní. Byli jsme šikovní. Děkujeme, děkujeme, Zdeničku.
2: Hele, ještě se zeptám.
0: Děláme čest tako... rodině Holíků. A co?
2: Jo, co v Bíteši? Zabejkal jsi tam z místních a jsou.
0: Čoveče, v Bíteši to bylo super. Tam byli normálně zvukaři, 369 kruh, kluci tak fantasticky nazvučený náměstí, pódium, že mě to furt jako lákalo. Byť nejsem zpěvák, chci občas něco zaspívat, třeba ta slepička kropenatá a chytali se tam pode mnou normálně lidi. Dobrý to bylo. Krásně jsme si užili bítešské hody v sobotu. Ty pořád ještě valí zítra v pětkácí máju, pak je sezení hodové dozvuky na 5C, tak přátelé, ať se vám to tam v Bíteši všechno krásně zafinišuje. A zdravíme i Pepu Jelinka a holky Janču se Silvou na infocentrum, protože toho už musí mít taky plný zuby. Bylo to krásné.
2: Takže se dáme k té písničce. Dáme to mojí Arance do Karlovy.
0: Aranko, mávám, zdravím zase, přijeď kočko.
2: Vysmátým Slavkováku, Jaruce a Vildovi. Přidáme krobočáčky, Tajgrovce a Kačenku z Kulova Útěchova. No a hezký večer a zdar jak svíňa přeje Zdenek.
0: Hezký večer, děkujeme, mějte se krásně u Třebíče. Ahoj.
2: Zdarec, Peťane.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tak, krokodýláci, doufám, že si užíváte jeden z posledních krásných letních dnů. Podobně jako to má posluchačka Majka, která nás poslouchá pravidelně přes aplikaci www.krokodýl.cz, tak si stáhněte naši apku. Tak, zahrajeme speciálně do Líšně, no a pro vás všechny, co jste vyladění na vlně krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8. večerní z Krokodýla Pink. Roztancují nás YouTube. A abyste Beautiful Day měli, tak bude zpívat je Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 20. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra si připravte deštníky, na jižní Moravě čekáme zataženo, přehánky, teploty kolem 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Prostor brněnské káznice bývalého vězení z dob Marie Terezie oživí od 22. do 25. září 8. ročník festivalu performativního umění Faktor K. Vystoupí 13 souborů a kolektivů, profesionálních divadel, nezávislých uskupení i studentských projektů. Vybrané produkce pracují s duchem místa a ukážou různé podoby káznice. Policisté, celníci i zástupci armády se zítra objeví na československé hranici. Na celých jejich 251 kilometrech budou nacvičovat situaci, kdyby se znovu zavedly pohraniční kontroly. Akce, která je naplánovaná na 24 hodin, se tak týká i Břeclavska a Hodonínska. Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. V pracovních dnech tam v průměru nastupuje nebo vystupuje pouze jeden člověk denně. Zastávku by správa chtěla zrušit při modernizaci tohoto úseku železnice, která je plánována po roce 2031.
0: Přehled dnešních událostí.

Tady je Krokudion, tady vaše letní rádio. Teď si dáme Rianu Diamonds, no a potom se podíváme, jak si u nás můžete vyhrát klimatizaci zadarmo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu pomáháme, věříme, že pomáhat má smysl. No a tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým může klimatizace změnit život k lepšímu. Tak nám napište příběh někoho, o kom víte, že by mu to zvedl náladu. Napište nám na www.81pomáha.cz. Tak pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo? O kom víte, že by mu pomohla?
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Na kroku dílo jedna Lucie, Amerika, nechte si chutnat hudební meníčko kroku díla. Hrajeme pro celé Brno, celou Jižní Moravu, no a za okamžik se podíváme taky na letní jízdu na brustých kolech a koloběžkách s kroku dílem, no mezi tím Sunrise Avenue.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tohle Krokodýla my chystáme velkou jízdu na brustých kolech a koloběžkách. Pokud si říkáte kdy, za hudebního doprovodu a za asistence městské policie Brno, tak to bude tento pátek, sraz je v 18.30 ve Slatině na Řípské u Autopalas. Těšíme se na vás.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Fandíme s vámi.
6: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
5: Fandíme s vámi.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
7: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra si připravte deštníky na jižní Moravě. Čekáme zataženo, přehánky, teploty kolem 27 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti. Po opravě za 18 milionů korun je v Králově poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami, které mají ulehčit život zejména pečujícím rodičům ve vyšším věku. Rybníky nejsou podle vědců z Masarykovy univerzity dobrým způsobem zadržování vody v krajině. Zjistili to při 4letém bádání přímo v terénu. Mapovali život v rybnících i v potocích pod nimi. Z rybníků vytéká buď přehřátá a znečištěná voda nebo žádná. Může za to oteplování i hospodaření. V Boskovicích budou od podzimu měřit rychlost aut úsekovým radarem. Testování ukázalo jednotky tisíc přestupků za měsíc. Některé vozy jely až 135 km v hodině v 50.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

středeční krokodýlí pelíček se nám rozjíždí a to je velmi dobře. 2. září máme Jarek Hemalé s vámi. Krásnou pohodovou noc a pojďme si společně užít. Teď za hitem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

Dneska při středě Krokodýl hraje hit za hitem a to také k svátku, protože dneska Adéla slaví. Tak přejeme všechno krásné, parádně si užijte svátek a my pro vás máme k dokonalosti další hit tady na Krokodýlu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Prostor brněnské káznice bývalého vězení z dob Marie Terezie oživí od 22. do 25. září 8. ročník festivalu performativního umění Faktor K. Vystoupí 13 souborů a kolektivů, profesionálních divadel, nezávislých uskupení i studentských projektů. Vybrané produkce pracují s duchem místa a ukážou různé podoby káznice. Policisté, celníci i zástupci armády se zítra objeví na československé hranici. Na celých jejich 251 kilometrech budou nacvičovat situaci, kdyby se znovu zavedly pohraniční kontroly. Akce, která je naplánovaná na 24 hodin, se tak týká i Břeclavska a Hodonínska. Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. V pracovních dnech tam v průměru nastupuje nebo vystupuje pouze jeden člověk denně. Zastávku by správa chtěla zrušit při modernizaci tohoto úseku železnice, která je plánována po roce 2031.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Say low. Ya tú sabes, no hay más.

Při úterku na Krokodýlu vám servírujeme ten největší hudební výběr. Jarek Hamala přeje hezký poslech. My budeme hrát a zdravit vás, co nás ladíte a posloucháte v Kořanech. Tak krásný poslech. Kořany ladí a my jsme za to rádi. Na 103 FM vám tam posíláme další hity.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Skvělé hity jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Jarek Hemala vám přeje příjemný poslech. Jinak dnes máme Mezinárodní den gramotnosti. No, abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je. Já vám ale hlavně přeji tu krásnou noc a užívejte si. Wake up.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti. Po opravě za 18 milionů korun je v Králově poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami, které mají ulehčit život zejména pečujícím rodičům ve vyšším věku. Rybníky nejsou podle vědců z Masarykovy univerzity dobrým způsobem zadržování vody v krajině. Zjistili to při čtyřletém bádání přímo v terénu. Mapovali život v rybnících i v potocích pod nimi. Z rybníků vytéká buď přehrátá a znečištěná voda nebo žádná. Může za to oteplování i hospodaření. V Boskovicích budou od podzimu měřit rychlost aut úsekovým radarem. Testování ukázalo jednotky tisíc přestupků za měsíc. Některé vozy jely až 135 km v hodině v 50.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré nebýt nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dnešní pranostika praví, jaké počasí na narození Panny Marie takové potrvá 4 neděle, tak s tím počítejte, ale počítejte s tím, že krokodýl má největší hudební výběr a ten vám nabídne po celý rok.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Blíží se nám půlnoc ve vysílání Krokodýla s vámi. Jarek, pohodu přeji, dobrou náladu. Někdy by se nám hodilo mít trošku kouzelné schopnosti, jako třeba měla Saxána. A právě premiéra pohádkové filmové komedie o mladé čarodějnici Saxáně, dívka na koštěti, s Petrou Černovskou v hlavní roli, měla svoji premiéru, tato komedie, v roce 1972 dnes. Tak, vy dnes asi tyhle schopnosti nemáte, ale máte možnost vychutnat si ten největší hudební výběr. A Jarek Hmala vám přeje hezký poslech.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Botanická zahrada v Brně chce lépe hospodařit s vodou, zavedla nový digitální systém. I to probereme u nás na Krokodýlu. Ano, i Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledování a řídit využívání vody v areálu či odhalovat případné úniky, uvedla mluvčí univerzity Karolína Podborská. Škola plánuje další opatření, například vlastní vrt. Tak by to mělo být. Díky za to. Posíláme další hit od nás z Krokodýla.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jste stále dobře naladění na vlnu Krokodýla, Jarek vám přeje hezký poslech. No a my opět vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. V jedné ze školek v Brně jsme se ptali, proč slavíme narosky.
1: Když někdo chce slavit narozeniny, tak je oslaví, protože aby to všichni viděli, že má nějaký den někdo narozeniny.
2: Protože když se narodíš, tak musíš slavit narozeniny, jinak by ses vůbec nenarodil.
3: Narozeniny jsou proto, aby měl dárky, a kdyby nebyly narozeniny, tak by neměl nic.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.